Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

0: Prahy.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
9: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz. Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím cercat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V pátek v noci začne omezení tramvají v obratišti spojovací. Potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací v ulici Hartigova, přibližně 80 metrů za křížení s ulicí spojovací. Detaily na dpp.cz. Ráno většinou polojasné, vytvoří se ojedinělé mlhy, teploty kolem 14 stupňů. Přes den se výrazně oteplí, odpoledne 28 stupňů a skoro jasno. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
9: Snídaně šampionů. Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
10: Ahoj.
9: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
10: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
9: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
10: Na rovinu, já se těším.
9: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně. Weekend, hezké ráno.
5: Hit Radio City.

0: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku, Beberexa, Faithless, New Religion, tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Radia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 6:45 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteorologi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě ten týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnili třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásí. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak tenisák, jo, já pěrdole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju. A kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě? A je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
9: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
10: Montujeme, vyklízíme,
11: krabice vám zapůjčíme,
10: těžký kusy, to je naše.
11: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
11: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
14: 30 let tančícího domu.
15: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
14: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
15: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
14: Více informací na stránkách www.td30.cz.
16: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
17: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
18: Pak hrnky,
17: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
18: Škola volá!
14: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
18: Extreme Sale v online shop CZ.
19: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
18: www.onlineshop.cz.
20: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
21: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
22: Lepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v hlavním městě, pozor na komplikace na pražském okruhu mezi 2.80. a 3. kilometrem. Ve směru na letiště probíhají práce na silnici, počítejte se silným provozem a tvorbou kolon.
23: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Vede, musím říct, že poslouchat tady ty zamilované songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna svítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hit Rádiu 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
1: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: Sheeran, 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám tipovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to víc jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná. Je to teda příběh z 18. století. Zvládla 27 porodů. Narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu. Jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako, jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibudku, jo.
1: To se si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je víš, fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Takže... Jsou to kapesný taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abrakadabra, za malou chvíli taky David Guetta, tedy svým z Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké rám.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
10: Hele, nezaseko ses?
11: Ne.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
15: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
16: Atención, señoras y señores.
17: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
16: La Tropical!
17: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
16: Yeso!
17: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
16: Awarashar!
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města a okolí hlásíte překážku na Praze východ v Odolené vodě, v Čenkově, v Čenkovské ulici probíhají stavební práce, počítejte s omezením.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: I tohle vám ukrojilo pár minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy svým Stones and I, s vámi Hit Radio, taky Michala David. Hezký ránečko vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo, tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale v Číně, městě pohádek, chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějako brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. Hmm. My také vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá u nás v České republice, že většinou na začátku prosince třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupeno na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, takže bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Kdy je učitel za hvězdu?
3: Když vezme děti na Březovou.
2: Březová! Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
3: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová!
2: resortbřezova.cz
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Praha chystá rekonstrukce Brandejsova statku na Suchdole, vypsala tender. Dodavatel zajistí kromě stavebních prací i zpracování projektu. Vzniknout tady má gymnázium pro zhruba 400 studentů a prostory pro komunitní a kulturní využití. Brandejsův statek, nazývaný také Suchdolský zámeček, je památkově chráněný areál a dlouhodobě chátrá. Ráno většinou polojasné, vytvoří se velmi ojediněle také mlhy, 14 stupňů ranní minima. Výrazné oteplení čekáme v průběhu odpoledne až na 28 stupňů, většinou polojasno. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastů.

0: Ano, 7:02, s vámi Michal Knejp a David Jošt.
1: Já teda zvolím konzervativnější variantu. Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, tady ty závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče. To jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i po sedmí, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Chinaski. Víno. Hezké ráno. Hit.

0: 10 minut po 7. Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift. Dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky. V Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta. Ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou. No, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závislá? Jsi si závislá, Davide?
1: Já ne. Já to taky popravdě odinstaloval kdysi z mobilu. A člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně. Já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdele. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhý době přidal na Instač nějakou fotku. Jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času.
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Gigulina, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: End of beginning, tohle je Hit Radio, 8:45, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: Je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní, což je dost nepříjemné.
0: Prd tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já sujen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsou doma na počítači online minimálně, chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém, sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: Taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky, mělky, Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně, a pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval, a od té doby je mi úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích, a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal? Mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření. Tenkrát, když si dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to do nekouří tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit, a i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet,
0: tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi zítrádiem. Čumba vamba, další, to za chvíli, a přihodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Do Brna, do Brna. Prahy.
4: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Poslední táborák léta?
15: To jo, ale...

hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města, hlásíte uzavírku. V Praze Jahodnici v ulici 9. května mezi křižovatkami s Doubeckou a Bezdrevskou probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
2: Hit Radio City.

0: Chumbawamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9:25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový, víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast Five with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil superovou

0: se podívat.
1: 7.34 pokáč na Hit Radio.
2: Rychlá pětka.
1: A my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířova. Hezké ráno.
3: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
3: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
1: Hezký Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
3: Mount Everest.
1: Bez váhání.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
1: Kolik centimetrů mají 3 metry?
3: 300.
1: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
3: Z ovce.
1: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
3: Euro.
1: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
3: Ano.
1: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
3: Děkujeme moc.
1: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Půčalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
3: Příjemně.
1: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijem trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
3: Díky moc a hezký den všem.
1: Taky, měj se hezky, ahoj.
3: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční hit rádio, dobré ráno. S vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: To je boží kuchyň.
7: A jak je praktická.
8: JN Interiér, osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
6: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
7: Je skvělá, Vyťardo.
8: www.jninteriér.cz.
9: Využijte váš prostor.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
11: Yeso!
12: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
11: La Tropical!
13: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
15: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty. V Praze 3 v Ambrožově ulici se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. No a na Smíchově v Nádražní ulici vyšetřuje policie srážku auta s tramvají.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Hitrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26-letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Pak, že ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejný věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčanem, co to stojí? 2-3 miliardy taková stíhačka?
1: No zhruba, samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Tyjo, no a tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě tě vyluxuj si to tady, máš to tady samý bordel. Víš, jako...
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak si tam jenom nahneš a Kamile! Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: mě zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš, že se třeba takhle dva piloti na sebe, sedal blinker, jo.
0: To třeba přednost prava, jo.
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si, Eva Farná, Mirai, může být 7.52, pojďme na to šampioni, hezké ráno, zítra rádia.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, ta může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně bez srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: V pátek v noci začne omezení tramvají v obratišti spojovací. Potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací v ulici Hartigova, přibližně 80 metrů za křížení s ulicí spojovací. Detaily na dpp.cz. Ráno většinou polojasné, vytvoří se ojedinělé mlhy, teploty kolem 14 stupňů. Přes den se výrazně oteplí, odpoledne 28 stupňů a skoro jasno. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
9: Hit Radio. Snídaně šampionů.
10: Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu, s vámi Michal a David, ahoj.
11: Čauky mňauky.
10: Čauky mňauky. To se s náma potáhne už každý otvírák asi, co Dave.
11: Asi jo.
10: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky, Dave?
11: No jasně.
10: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Gilly, Zana Bolin, DNA, 8 hodin, 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: Ale ono opravdu, já když to jako tak vídám okolo sebe, tak ty, když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No
0: tak,
1: jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na nic nepřišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
1: Taky dobrý.
0: Taky dobrý. Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pinkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio. 8:45.
1: Aha, 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
2: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž tak umím hrát.
1: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
2: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu. No, samozřejmě, že to je ideální, jasný. Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
1: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
2: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
1: Jako milion? Ne, jako míč. Jako ten kulatej. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, který mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, ale já prostě hledám kavčo, jo, hele, aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
3: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
1: To je hezký, to je milý.
2: Tady kýváme.
1: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
4: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co v těch 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
1: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás. My vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice bez muro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice bez muro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Schořela mi kulma.
11: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
16: La Tropical!
15: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
16: Yeso!
15: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
18: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
17: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
19: Tisku levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Mami, já mám řidičák.
20: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
22: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
23: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
24: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
25: No jistě.
24: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
25: No jistě.
24: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
25: No jistě.
24: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
26: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
27: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
28: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
29: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Radlické ulici na úrovni zastávky MHD Laurová, havaroval motorkář, na místě zasahují záchranáři a policie, kolony se tvoří v obou směrech.
30: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
31: Hit Radio City.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Pane bože! 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no, ne jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
2: A nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak si to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno.
1: Chihuahua.

0: 7.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme. Samozřejmě se budeme topit i v další parádní muzice, tohle Kato John, taky Sia Chi Trills za moment tady na Hit Radio, tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
8: Když vezme děti na Březovou. Březová.
7: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
8: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
7: resortbřezova.cz.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
14: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
15: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.

dával za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku. Andrew.

0: rádiu 8.56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify. Tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni. Postarají se o vás moji skvělí kolegové. Muziky mají spoustu. Hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitradiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Příjezd do Prahy po D5C zhruba od 5. kilometru počítejte s více auty. Kolona se táhne pak také pražským okruhem, a to od Zličína, pokud jdete na D1. S 5 až 10 minutami počítejte na Barandáku a v Dobříské směrem na Smíchov. Popojíždí nadále také Bubenecký tunel a ulice v Holešovičkách, pokud přijíždíte na Troju. 15 až 20 minut, to je od Černáku Štěrboholská až po Štěrboholi. Dál směrem do centra. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemskevinobraní.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Ke konci letních prázdnin začínají v Praze a ve Středočeském kraji platit běžné jízdní řády pražské integrované dopravy. Od nadcházejícího víkendu budou posíleny nedělní spoje metra a autobusů. Mluvčí Rapidu Filip Drápal.
8: Už o víkendu budeme jezdit naplno, to znamená, čekáme právě návrat lidí z prázdnin, takže nechceme to odkládat, takže už i v pondělí, i když budou ještě prázdniny, se bude jezdit podle těch neprázdninových jízdních řádu, ale samozřejmě školní linky vyjedou až v úterý 1. září. Vlastně většina těch linek se vrátí do těch původních kolejí a jízdních řádů a pravidelných intervalů před začátkem prázdnin.
2: Novinkou bude upravená trasa linky 158, která zlepší dopravní dostupnost v oblasti Nových Letňan. Největší změny pak čekají cestující na Kladensku a Nymbursku. Zadlužení Čechů a s tím spojené nesplácené úvěry rostou. Zároveň stoupá průměrná mzda a postupně klesá i počet lidí s dlouhodobým dluhem u bank. A celkem Češi v prvním pololetí dlužili bezmála 4,5 bilionu korun. Nejrychlejším tempem rostl od konce prvního čtvrtletí 2022 dluh na bydlení. Premiér Andrej Babiš bude už za pár minut jednat s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou. Tématem je dlouhodobý unijní rozpočet nebo další rozšíření Evropské unie. Po schůzce v Kramářově vile je v plánu společná tisková konference. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený double na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cuboli, Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Dnešní den zůstane slunečný, většinou jasná, polojasná obloha a čeká nás také vzestup teplot. Odpoledne naměříme 27 až 29.
1: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
0: Chtěl jsem vám říct hezkou středu, přátelé, ale on už je čtvrtek. Což teda mě vlastně vykolejilo hned po probuzení. Nějak jsem počítal s tím, že všechnu tu práci, kterou potřebuju do pátka stihnout, že vlastně stihnu, ale teď mám o den míň.
2: No, Kuba s tím blbne s tou středou už od rána samozřejmě, no. Co jsme se potkali při nákupu snídaně, no tak ne, prosím tě, je čtvrtek,
0: no, opravdu. No je to tak, 27. srpna, čtvrtek, 9:02
2: hodiny. Žádné zmatky, jo. Žádné zmatky.
0: Zítra máme pátek.
2: Úplněk.
0: Super. Hele, dneska je co dělat, máme to nabité a už za chvíli vám trošku netradičně, krátce po 9. hodině, dáme mozkovou rozcvičku, náš City Quiz, jo? Tak dobře poslouchejte, protože zase jedna krátká vteřinová ukázka, která vás může dostat na hrady. Podrobnosti přidám za okamžik. A my jsme vaši nejlepší přátelé, že jo? Tady jsou Rembrandts, I'll be there for you.

0: Easy on me, Adele. A taky dopoledne u nás na Hit Radio City. Tak přátelé, za pár minut si dáme Krištofy, ale teď je ten čas na to, abyste zjistili, jestli to dneska půjde. Dneska by to šlo. Tak to uvidíme. Mám pro vás City Quiz, mám pro vás krátkou vteřinovou ukázku, která rozhodne o tom, jestli vám to sepne v mozkových závitech a nebo ne. A navíc za to můžete dostat i pěknou odměnu. Tak hudební ukázka, mě zajímá jméno interpreta a taky název písně, jo?
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Tak co, stihli jste to? Už vám to seplo? Že ne? Nebojte se, já vám to ještě zopakuju. Je to opravdu jako velmi krátký. Dbám na to, aby to vždycky byla maximálně vteřina, jo? A já myslím, že to je rozpoznatelný docela, jo? A už si to můžete jako dospívat klidně v hlavě. 777-937-777, to je to správné číslo, kam směřovat svoje správné odpovědi. Protože, přátelé, jestli máte o následujícím víkendu, to znamená zítra a pozítří volno, tak vás dostanu na Bezděs. Hrady.cz, letní kulturní festival, mimochodem interpretka, kterou hledáme, tam taky zpívá. Takže se stačí podívat na to, kdo tam hraje, že jo, Hrady.cz, na Bezdězu a třeba vám to pomůže. Tak kdo to je a co je to za písničku? Že víte, že nevíte, ale víte.
1: Dopolední kvíz Hit Rádia City.
0: 777-937-777. Využívejte WhatsAppky, SMSky, nahrajte mi hlasovku. Vy to zvládnete. Pro někoho z vás mám dvě VIP vstupenky na Hrady.cz o tomhle víkendu. To znamená na Bezděs a uzavřete tak letní hradovou sezónu. Kdo chce, píše 777-937-777. Dobré odpoledne.

0: takhle optimisticky před víkendem hraje Hit Radio City, Lucas and Steve a jejich On The Move, no a za pár minut třeba Alex Warren, anebo taky Royal Gigolos. To vám rozhodně budeme hrát, ale teď, přátelé, pojďme vyhodnotit, jak vám to dneska zapalovalo. Je třeba říct a poděkovat všem, kteří ztratili chviličku času, vzali ten mobilní telefon do ruky, napsali správnou odpověď na tu krátkou vteřinovou ukázku. Ono to není zas až tak jednoduchý poznat písničku podle jedné vteřiny, jo? Dneska se to trošku projevilo, musím pogratulovat Zlatě, která to zvládla, Kuba to zvládl, Lucka to dneska taky zvládla, mám tady zprávu od Markéty, mám tady zprávu od dalšího Kuby, mám tady Lenku, která taktéž věděla naprosto bezpečně a správně, a stejně tak i Sofie, jedna dobrá zpráva, a další Markéta, která to taktéž věděla. A nesmím zapomenout ani na Roberta, který je se mnou ve vysílání. Nazdar, Roberte.
1: Ahoj, ahoj, zdravím tě.
0: Hele, jaký máš dopoledne dneska?
1: No, tak pracovní, ale doufám, že se to v průběhu dne zlepší.
0: Dokdy pracuješ?
1: Asi tak do 4, no.
0: No 4, no, to je dlouhý ještě, člověče. No, nicméně.
1: Musím vydržet.
0: Nicméně. Ty jsi napsal jsi, co jsi vlastně napsal, že to bylo? Tak vteřinová ukázka, pojď nám to prozradit.
1: Hele, já jsem tipnul Lenny Halo, doufám, že to bylo správně,
0: počkej,
1: tak uvidíme.
0: Ty jsi tipnul nebo zvěděl?
1: No, tak tušil jsem, pomohla mi ta nápověda, že se mám kouknout na ty interprety, protože pro mě to bylo trošku těžký poznat, ale pak už to bylo jasný.
0: No tak dobrý. Naprosto správně, Trefaro Černýho, to znamená, že Lenny je na Hradech CZ. Je tam spousta dalších skvělých interpretů, třeba MiG 21, Dan Landa, a je tam i Robert! Máš VIP vstupenky, prosím tě, na Bezděs, kde se bude uzavírat sezóna. To znamená, měl jsi o víkendu nějaký plány?
1: Hele, zatím ne, takže no, se mi to klidně hodí.
0: Ideální, ideální. Tak doufám, že vyjde počasí, že to bude skvělý a že si užiješ Bezděs a Hrady CZ, protože prostě to máme moc rádi. Koho vezmeš sebou, kdo si to zaslouží?
1: No, to ještě uvidím, no, kde si to zaslouží.
0: Budeš obvolávat dneska, jo?
1: Tak.
0: Hele, super, užij si to moc, měj se krásně, děkuju za telefonát a zase někdy, jo?
1: Díky moc, taky jsem
0: taky,
1: měl.
0: Taky, ahoj. Další příležitost, jak hrát spolu s námi, náš City Quiz tady bude zase zítra. Tak dobře, poslouchejte, protože to prostě stojí za to, jo?
2: Dopolední kvíz Hit Radio City. Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
4: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
2: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Bršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
5: Velkolepý.
2: Natočím to.
5: No tak všechno velkolepě.
2: Všechno velkolepě. Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
9: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
8: Jak jsou ty trampolíny velké?
9: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku v Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
8: Jsou trampolíny trampolíny placené?
9: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
8: Takže tedy hop hop do zooparku Zelčín. www.zooparkzelcin.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. zooparkzelcin.cz.
10: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
14: Jedině v outletu Pop Airport.
13: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
14: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Více na pop.cz.
15: Xtreme Sale v online shop.cz.
16: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě

0: poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: my jsme Hit Radio City, dáme se Royal Gigolos a California Dreamin, dáme se taky Saru Larsson, to už za chvíli, ale dneska je čtvrtek v kalendáři, což znamená, že filmoví nadšenci jistě vyhlížejí nové premiéry v kinech, na co případně vyrazit. A náš kinolog, což je teda úplně jiný povolání, no prostě Ivo Alač miluje filmy, chodí do kina a taky vám o tom říká. A teď má pro vás opravdu dobrý tip. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: Ridley Scott pořád umí. I když se vám třeba tolik nelíbil Gladiátor 2 nebo předtím Napoleon, tak sci-fi mu jdou pořád dobře a nemusí jít ani nutně o velkolepou podívanou. Playing with my dog. Jasper! Zlížet ke hvězdám je podle knihy Petra Hellera, u nás vydané jako Psí hvězdy, což je vlastně i přesný překlad původního názvu filmu, který mě příjemně překvapil a vřele vám ho doporučuju. Stejně tak jako fanouškům akčních filmů novou Stathamovku Vzpoura. Sice to není tak vydařené jako předchozí letošní snímek s Jasonem Stathamem v Úkrytu, který řadím k jeho vůbec nejlepším, ale i tak je to přesně to, co by to mělo být, a lepší průměr. O dalších snímcích, které se teď v našich kinech promítají, můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

0: Tohle je Sara Larsson, která zní už velmi letně, jo? A dneska je mimochodem prý jeden z nejteplejších dnů celého týdne, teploty přes 30 i tady u nás v Praze, no tak léto možná o sobě dává ještě vědět.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: No dává, minimálně tady u nás na Hit Radio, protože přátelé, od zítra od 15 hodin nás čeká velkolepá Summer Party, poslední prázdninový víkend a k tomu ty největší letní hity jako Venga Boys. Tohle je absolutní legenda, to se psalo rok 1998. Já jsem to měl na kazetě ještě, tuhle písničku. Tak nejenom tohle uslyšíte. Zítra startujeme ve 3 hodiny a největší hity za posledních 30 let. Celý víkend.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase smíchu.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchu. Více na www.latropical.cz.
5: Awarašar!
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser Devolt s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha. Lít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha. Léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava.

0: zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky. Artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl Miles Smith, ten nás dovedl k 10. hodině dopolední, která je tady za okamžik, čekají vás další čerstvé zprávy. Lucka opět vyhrabala spoustu informací, které se týkají hlavního města. Začneme ale rovnou na silnicích, protože tam se toho děje taky dost.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Pokud přijíždíte do Prahy po D1, tak na úrovni Chodová vjedete do přerušované kolony a pokračujete na Spořilov. Zdržení by mělo být nárazové. Naopak s 10 minutami počítejte od Černáku po Štěrboholi a po pojíždějete budete v těchto chvílích také na úrovni Záběhlic, pokud jedete na Černák. Zdržení kolem 10 minut, to je příjezd do Prahy od Rudné po D5 a pak samotný okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 10 hodin krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. V čistírně odpadních vod na Císařském ostrově funguje ve zkušebním provozu nová budova takzvaného hrubého předčištění. Tady se z odpadních vod před samotným čištěním odstraňuje nežádoucí materiál, jako je papír nebo textil. Mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
8: Hlavním technologickým prvkem jsou 4 kusy strojně stíhatelných hrubých čestlí osazených do nátokových kanálů. Zachycené schrapky z čestlí budou přes lis a pračku schrapků dopravníky dopravovány do uzavřených kontejnerů a následně odvážení k dalšímu zpracování a likvidaci.
1: Stavba vyšla na 396 milionů korun. Výhodou nového zařízení je i to, že disponuje jednotkami, které zabraňují uvolňování zápachu do okolí čistírny. Začíná oprava tratě mezi Pardubicemi a Přeloučí. Je součástí celkové obnovy koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi. Práce budou probíhat vždy na jedné koleji, po druhé budou jezdit vlaky Kybadlově v obou směrech. Hotovo bude na koridoru v polovině září. Tomáš Jiříkovský, obžalovaný v bitcoinové kauze, podal stížnost proti rozhodnutí krajského soudu v Brně, který ho ponechal ve vazbě. Rozhodovat o ní teď bude vrchní soud. Jiříkovský je ve vazbě od loňského srpna, obviněný je mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti a hrozí mu 30 let vězení. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje policie na síti X. Informaci dostala od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od včerejška monitorují a chystají mimořádná opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání fanoušci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Česko projíždějí příznivci Chorvatska. Dnešní den zůstane většinou polojasný, skoro jasný, s teplotami letními 27 až 29 stupňů. Foukat bude mírný vítr.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, 2 minutky po 10. hodině, to dnešní dopoledne bude částečně divadelní, přátelé. Ano, na co se chystat, jo? Protože nejenom, že začíná školní rok, ale vlastně tak nějak někdy jsou divadelní prázdniny, ne třeba ve případě Studia 2, ale někdy si potřebují i ty herci vzít ovču, jo? Aby jsme se na ně v září těšili. Tak už za chvíli s Tomášem Přenoselem ze Studia 2, abyste věděli, co se na vás všechno v září chystá, na co vyrazit, co je populární a co by vás rozhodně nemělo minout. Ze všeho nejdřív taky Miley Cyrus a přání dobrého dopoledne, Braho.
7: Hit Radio City.

0: jak jsem říkal, divadelní dopoledne si dáme dneska ve čtvrtek 27. Tomáš Přenosil ze Studia 2 je společně se mnou ve studiu. Přeju vám dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne jak vám se máte? Posluchačům. Děkuju, dobře, venku svítí sluníčko, což je pro doznívající léto a letní scény úplně skvělá informace a zároveň začínáme pomaličku se vracet do divadla, takže já jsem dobrý.
0: No, já jsem zrovna říkal, že většina herců má tak jako přes léto prázdniny, což u vás úplně jakoby neplatí, protože samozřejmě léto hereckých osobností probíhá vlastně stále, jestli se nepletu.
1: Je to tak, už jenom na jedné scéně, už jsme skromní, už ke konci léta, jenom na Pražském Vyšehradě, kde to máme moc rádi, až do 31. srpna, to znamená do příštího úterý, mohou ještě diváci, posluchači dorazit. Dnes jsou to tři grácie z Umakartu, pak vystřídá naše skvělá hudební záležitost rock'n'roll o životě a smrti Mickeyho Wolka. V pátek a v sobotu naposledy, ale jakože úplně naposledy, protože máme Dernieru, téhle té skvělé věci. A pak se nám tam ještě objeví vše o mužích. Petr Pecha, Tomáš Novotný a Jan Jackuliak. A ti to zavřou 31. Takže taková komedie nejenom pro ženy o tom, aby věděli, co jsou muži zač, ale my chlapi se na to můžeme přijít podívat.
0: Hele, já jsem to počítal, je to 23. ročník toho vlastně léta hereckých osobností. Dá se to už teď tak nějak jako shrnout, jaký to letošní léto hereckých osobností bylo?
1: Dá, my pomaličku začínáme bilancovat, hráli jsme v Praze na dvou místech, na Pražském výstavišti v Holešovicích, na Vyšehradě, tam ještě stále jsme, dvě místa mimo Prahu, asi 159 představení jsme si naplánovali a díky počasí, které venku je, někdy nás trochu štve, tak jsme rušili jenom jednou kvůli dešti a to minulý týden. To bylo to, jak začalo pršet a nepřestalo až do druhého dne.
0: A to všichni měli radost vlastně.
1: Vlastně i my jsme měli radost, bylo to nepříjemné pro ty diváky, kteří se těšili na představení, ale fakt to nešlo v tom hrát. Tak nejenom my, ale i ostatní venkovní produkce, které nemají střechu a stále ještě ctí to, že léto pod širým nebem znamená opravdu pod širým nebem a ne pod střechou. Tak zatím nechci to tady zaťukávat, abych nebouchal do stolu, ale zatím jednou a pevně věřím, že to tak dopadne i nadále. Diváku přišli hromady, za to jsme moc rádi a snad jsme se jim trefili i do vkusu, protože letošní premiérová hra Patrika Hartla Blbka byla v létě plná a vlastně ke škodě posluchačů až do března příštího roku už bývají opravdu jenom občas nějaký lístek, jinak je vyprodáno. Takže Blbka, letošní hit léta, se hezky etabloval.
0: No vůbec, co se týká vyprodanosti u vás, tak ono dostat se na některé hry do Studia 2 je trošku obtížnější, jo? Protože já jsem se díval, jak je to třeba s uvedenou Špinarkou, k který se jako vlastně dostaneme. Takže vy máte někdy jako už jasno, co budete hrát v březnu, v dubnu, v květnu. Už plánujete Vánoce 2027?
1: Ale nechci nikoho děsit, ale my plánujeme léto 2028 v tuhle chvíli.
0: Aha, ještě dál. Okay.
1: My jsme dál. My jako vlastně víme, co budeme hrát do konce příštího roku, ale v prodeji aktuálně jsou všechna představení do března a zmiňovaná Špinarka, ještě i Duben a třeba představení Saxána, což je takový hit pro celou rodinu na motivy filmu Dívka na koštěti s Berenikou Kohoutovou v hlavní roli a nebo třeba s Honzou Krausem, s Ivanou Chýlkovou, který se tam mihnou v rolích učitelů a ředitele kouzelnické školy, tak ty se dají pořídit lístky i na květen. Takže ty plány divadla jsou poměrně dlouhé a některá představení, jak jste říkal, je třeba těžší dostat lístky, ale tím, že spouštíme prodej opravdu třeba půl roku dopředu, i tři čtvrtě roku dopředu, tak se dá dostat i na ty hity, jako je Blbka, nebo jsou to Amatéři, případně Líbánky na Jadranu, což byly dřív tituly, které se fakt nedali dlouho dopředu koupit. Teď je to lepší, diváci začali plánovat i třeba na poslední chvíli, proto na letní scény se prodává třeba i na poslední chvíli a dá se ten den ráno sehnat ještě vstupenka. A do toho divadla se naštěstí už pomaličku lidi zase pomaličku, no už je to hrozná doba od toho covidu, ale už se zase vrátili zpátky a nakupují a plánují i dlouho dopředu a u některých inscenací je to fakt potřeba.
0: No a když se vrátíme k tomu, že vy se vlastně budete přesouvat zpátky pod střechu, Tak, jestli jsem se dobře díval, tak už 1. září otevíráte Žabami s Ivanem Trojanem, je to tak?
1: Je to tak, my jako trošičku pod tu střechu už se vracíme teď, protože včera a dneska jsme měli představení Dámský krejčí s Ondrou Sokolem, Mahlenou Bočanovou a Radkem Holubem a dalšími skvělými herci, tak jsme hráli už včera a dneska, to bylo takové jako rozehřívací kolo, aby jsme zjistili, jak dobře jsme uklidili a to divadlo, jak jsme to zvládli, ale jinak na velké scéně na Václavském náměstí začíná Ivan Trojan 1.2. svojí one-man show Žáby, kterou pro něj napsal Petr Zelenka k narozeninám a na malé scéně pak na Perštýně začínáme hned 2. o den později a tam je to hra, oceňovaná hra španělského dramatika Smiley, podle které vznikl i seriál na Netflixu o seznamování, o randění, o Tinderu, respektive o Grindru, protože je to o dvou klucích. Ale myslím, že je to úplně jedno z ohlasů diváků, jestli kluci nebo holky, tak se tam všichni poznáme, jak vypadá blbý rande a jak je každý už unavený z toho seznamování a z těch online seznamek. Takže tam začínáme hned 2. z ostra.
0: Takže to jsme vlastně všichni poznali, to bude trošku ze života. Že?
1: Je to úplně ze života. A je fakt jedno, jestli jste heterák nebo gay, jako, nebo cokoliv. A vždycky se u toho všichni baví, přestože můžou někdy cítit trochu jistý ostych. Není to nic lascivního, je to fakt velmi kultivovaná hra, oceňovaná a hraná po celém světě.
0: My už se za chvilku s Tomášem Přenosilem budeme bavit o vlastně asi největší premiéře, která vlastně přijde ještě letos, 10. prosince, to Špinarka. Takže podrobnosti o tomhle velmi připravovaném a očekávaném představení ve Studiu 2 si řekneme za pár minut. A vy všichni, kteří máte rádi divadlo, tak dobře poslouchejte.

0: originálně Gangsta's Paradise. Tohle je verze od Ellie Henderson a Rudimental. Vy posloucháte Hit Radio City. Přejeme vám dobré dopoledne. S Tomášem Přenosilem z divadla, teda ze Studia 2, jsme tady dneska, aby jsme se taky koukli na jeden z největších hitů, který vás letos čeká. Vlastně můžu říct, ještě letos. Protože premiéru bude mít 10. prosince Špinárka. Já jsem viděl po Praze několik billboardů, viděl jsem spoustu vlastně očekávaný, velké očekávání od toho, tak proč právě Věra Špinárová?
1: Tak to jsme rádi, že to vzbudilo očekávání, to byl smysl celé té kampaně, vzbudit očekávání, proč právě Věra Špinárová, je to ikona české pop music. Věra Špinárová u nás na letní scéně na Vyšehradě měla jeden ze svých posledních koncertů, vracela se k nám několikrát a originál té hry Špinárka už samozřejmě existuje, není to tak, že by to bylo první uvedení u nás. Tomáš Dianiška ji napsal pro divadlo Petra Bezruče v Ostravě, stal se z toho obrovský hit a hlavní představitelka Špinárky dokonce získala táli. A my nechceme zklamat očekávání jak Tomáše Dianišky, tak rodiny, která tady po Věře Špinárové zůstala. Jsme s nimi ve spojení, těší se na premiéru, přijdou se podívat. No a chtěli jsme vzdát hold velké ženě české pop music. A tak jsme si vybrali Špinárku, protože milujeme to představení ostravský, dokonce jsme ho hráli i u nás v divadle, hostovali ostraváci u nás v divadle Studio 2 na Václaváku a řekli jsme si, že by bylo čas Špinárku přivízt do Prahy, takže Špinárka bude v Praze, bude to ale nová verze. Tomáš Dianiška spolupracuje na drobných úpravách scénáře, režie se ujal Šimon Saban a v hlavní roli Berenika Kohoutová. Je to taky takový dárek pro Bereniku, která u nás těsně před svojí plnoletostí začínala jako se svojí první divadelní rolí v muzikálu Hello Dolly. Od té doby hraje v řadě činoherních představení. Naposledy to byly Amatéři Petra Zelenky, kde partneří s Vaškem Neužilem, ale taky třeba se Štěpánem Benonym, Zuzanou Kronerovou a Petrem Čtvrtníčkem a Luckou Pernetovou. Takže Béra je u nás tak jako hezky zapsaná na každém vánočním koncertě, který pořádáme na Tvrzi Divice nedaleko Loun. Má svůj set pěvecký, konec konců je to představitelka Saxány u nás v divadle Šíleně smutné princezny, takže po těch dvou pohádkových rolích přišla role ženský, která se životem prala a myslím si, že když to nešlo, tak uměla říct i pěkné výrazné ne a pro prosté slovo nešla daleko. A hlavně ty hity Andromeda, Bílá java, Jednou dne se vrátíš, Morricone, tak to jsou tak krásné melodie a ten její příběh je tak plný a velký, že si myslíme, že to bude super, že to bude hit. Tak doufáme.
0: Role to bude velká. Já jsem se dokonce díval, jak to popisujete, vlastně jako divoký, vtipný i bolestivý příběh. Bude to teda spíš vlastně koncert s příběhem? Bude to životopisné divadlo? Bude to nějaká regulérní činohra s živou kapelou? Jak to vlastně, co mám čekat?
1: Já vlastně nevím, jak to mám nebo jak to máme uchopit. Rozhodně to není muzikál. Je to činohra, ve které bude živá kapela a ve které zazní největší hity Věry Špinárové. A bude to divoká jízda, protože to bude od jejího mládí až po konec té Věry Špinárové. To znamená, že projdeme i těmi propady, které díky tomu, jak žila, jako prostě to s člověkem zamává, pokud jste slavná osobnost, a tak se může stát to, že občas padnete na dno. Takže se podíváme i na to dno, podíváme se na to, jak těžké bylo kličkovat v době komunismu, s tím spolupracovat, nespolupracovat, a podíváme se samozřejmě i na ty propady alkoholové, které Věru Špinárovou v 90. letech provázely, a to všechno naservírujeme, ale jako s nějakou lehkostí, nebude to žádná deprese, nebudeme stavět žádný pědestal pro tu Věru, protože ta by to určitě nechtěla. Ta by chtěla, aby to byla jako velká jízda a velký zábavný večer. Takže všechno tohleto slibuje režisér a slibuje i Berenika, která začíná pomaličku trénovat písně Věry Špinárové. Tak to všechno slibují a v půlce října do toho skočí rovnýma nohama, aby 10. prosince mohla proběhnout slavnostní premiéra.
0: Vy jste někde v rozhovoru říkal, že publikum dostane husí kůži. Víte zhruba v jakém okamžiku?
1: Já můžu jenom dedukovat z toho, co jsem viděl v té ostravské verzi, protože tam se to fakt střídají ty emoce od nějakého štěstí, radosti až po ty příběhy, po ty chvíle s tou husí kůží. Pro mě to je třeba okamžik, kdy se Věra dozvídá o tragické smrti svého bráchy, který vlastně za ne zcela vyjasněných okolností zemřel, o tom, když sedí někde v Rusku na hotelu a nebo tenkrát v Sovětském svazu a snaží se telefonovat se svým malým synem a říkat mu, že se brzo vrátí. Hmm. Takový ty věci, které asi zasáhnou ty mámy, který si nedovedou představit to dlouhé odloučení, to, kdy sedí někde v báru na kraji, možná ve Stodolní nebo nevím kde a nemá práci a chtěla by pracovat, chtěla by zpívat. Tak to jsou věci, které mně přijdou jako věc, kdy může člověku zamrazit.
0: Určitě vás zveme, myslím si, že velká premiéra letošního roku s přesahem toho, že už si můžete koupit lístky někde na polovinu roku 2027.
1: Je to tak, protože do konce roku toho nestihneme mnoho, tak jsme rovnou dali do prodeje i leden, únor, březen, duben, tak aby lidi, co plánují rádi dopředu, měli kde vybírat.
0: Web Studia 2, tam určitě koupíte vstupenky. No a my se budeme s Tomášem Přenoselem bavit dál, třeba o tom, co prodává líp, jestli dobrý titul, známý herec, anebo třeba i dobré video na Instagramu. No name, ne, alebo ano.

0: No Name v čele s Igorem Tymkem, mimochodem vynikajícím hercem. Ně alebo ano, hrajeme právě teď u nás na Hit Radio City. No a s Tomášem Přenosilem se bavíme o tom, jaká vlastně bude sezóna Studia 2, tedy ta, která bude pod střechou, normálně tam, kam chodíte, do Studia 2. A docela mě to zajímá i z pohledu marketingu, protože sociální sítě dneska tam se konzumuje obsah. Jak třeba Studio 2 musí přistupovat k tomu, když chystáte premiéru, chystáte Špinarku, tak dneska dobře prodává lístky i dobře povedené virální video na sociálních sítích?
1: Určitě, určitě, ale vyrobit dobré virální video není vůbec jednoduchá záležitost. Potřebujete spolupráci těch herců, kteří jsou velmi často hodně zaneprázdnění, ale snažíme se. Máme poměrně silné sociální sítě, vlastně se můžeme pochlubit, máme nejsilnější divadelní Instagram z celé republiky. Facebook nás podle mě předbíhá akorát tři tygři, ale tak to se nepočítá, to je prostě kozub, tak tomu se nedá konkurovat. A pracujeme s komunitou na sociálních sítích, točíme, včera jsme natáčeli celý den nějaký videa s Bobem Kleplem, připravujeme nějaký obsah a lidi ho, jak říkáte vy, rádi konzumují a rádi se podívají do zákulisí toho divadla. Takže ano, i sociální sítě prodávají a ano, první spot na Špinarku, který vznikal v době, kdy jsme ještě nevěděli, co bude, jak bude, tak vzniknul ve spolupráci s AI, takže jsme nenatáčeli, ale vzali jsme obličej Bereniky Kohoutový a udělali jsme spot. Říkala, že má hezký ramena, že jestli bychom mohli nějak pomoct i ve skutečnosti, že by tuhle postavu klidně brala. Je to fascinující, převlíknout holinky, dáte kozačky, který nosila Věra Špinarová, tělo a najednou to běží. Někdy mě to trochu děsí, ale sociální sítě určitě jsou důležitým prodejním kanálem a my máme hezkou a velmi věrnou diváckou skupinu, takže s nimi pracujeme, nabízíme i nějaké benefity, pracujeme a chodí k nám, vrací se, to je super, že máme nějakou věrnou skupinu diváků, kteří čekají na novinky. Letos jich dostali trochu méně, byla to blbka a teď to bude Špinarka, ale můžu slíbit už dopředu, že příští rok bude nadupaný novinkami a rok 28 je ještě víc nadupaný novinkama, takže teď v lednu začínáme zkoušet novou hru s Krištofem Hátkem a s novou posilou do našich vod a to je Veronika Kekubařová, která k nám nastoupí po mateřské dovolené a bude tam taky Jarda Plesl s nima a bude to zábava, bude to klasická divadelní hra Fejdoa, od kterého už hrajeme Brouka v hlavě a taky Dámského krejčího. Takže novinky budou i v příštím roce.
0: No teď mi ještě řekněte, když jsme byli u těch sociálních sítích, jak se tváří herci, když za nimi přijde nějaký ten člověk, který se stará o sociální sítě a řekne, prosím tě, já bych potřeboval jako, já to znám tady, jo, protože já vždycky, když přijde sociální tým, jak se schovávám.
1: Ano, tak to máte stejně jako naši herci, ne. Musím říct, že někteří jsou nadšený a proaktivní dokonce, což je skvělý, třeba Berenika je velmi aktivní na sociálních sítích. Někteří méně, ale není to tak, že by odmítali. Měli jsme moc hezký a s obrovským dosahem virální video se Zlatou Adamovskou Petrem Štěpánkem, který kopíroval jenom nějaký spot s Barackem Obamou a jeho manželkou, takový to, kdo se více rozčílí v řízení, kdo uklízí a tak. A mělo to neskutečný dosahy. A pak pracujete na videu, který stříháte několik dní a točíte týdny a tak tak ho prosviští. Ale zákulisí a jistotou je vždycky Bob Kleppel, Eva Holubová nebo Patrik Hartl a jeho smích, tak to jsou věci, které hýbou tím internetem a lidi to mají rádi. Rádi vzpomínají i na dobu covidu, respektive rádi v úvozovkách, kdy jsme živě vysílali na Facebooku a často si to i připomínají zpětně. Takže sociální sítě i v divadle, jak je tak stará ta instituce, tak i divadlo s nimi pracuje a rádi nabízíme obsah. Každá inscenace má svou poutávku, má svůj podcast nebo díl podcastu a pak jsou to prostě videa na výšku, no.
0: Je to tak.
1: Vládne to světem, takže je to na výšku všechno, no.
0: No, probrali jsme toho dost, už víme, na co se máme těšit. Mě možná ještě zajímá nějaká osobní otázka. Jestli je u vás ve Studiu 2 nějaký divadelní představení, u kterého se pořád smějete, i když víte, jaká replika bude následovat?
1: Jaj, to je taková ta Sofína volba, co máte nejradši. Mám několik oblíbených divadelních představení, na které rád zajdu. Myslím si, že se velmi povedla teď Blbka Patrika Hartla, ta je skvělá. Amatéři Petra Zelenky, to je prostě klenot. Petr Zelenka dokáže tak krásně natajmovat situace, nejenom on samozřejmě. A jak jsme mluvili o tom Smilem, s kterým otvíráme 2. září malou scénu, tak je to věc, u které se smějete a zároveň je vám někdy velmi úzko, protože se v těch seznamovacích situacích nebo v těch partnerských situacích vidíte. Takže to jsou třeba 3 věci, které bych doporučil, protože je mám rád a známe ty repliky. A bohužel to divadlo je i o tom, že v těch kancelářích na sebe mluvíme s replikami z těch divadelních her. Takže zvenku je to divný, ale uvnitř se pobavíme.
0: In-house humor miluju.
1: Je to tak.
0: Když jste nakous Veroniku Kubařovou, která je vlastně novou posilou Studia 2, existuje třeba ještě nějaké jméno, které byste jako chtěli mít ve stáji?
1: Každý to máme jinak. Náš producent majitel má taková jména, ale ten už sahá hodně daleko do zahraničí. Jsou to jména typu Judy Dench například. Barbara Streisand, kdyby u nás něco zaspívala. My jsme skromnější a tak si to pomaličku plníme. Já jsem dlouho chtěl spolupracovat s Jardou Pleslem, který u nás už bude mít 2. premiéru. Vašek Neužil, to je pro mě zjevení, který jsem znal z Davidského divadla. Skvělej hráč, skvělej herec. Veronika, na tu jsem se moc těšil, v závěsu později přichází a to je, ale já tak to řeknu, se zapomene, když tak to nikdo, to je Hynek Čermák, který k nám dorazí taky v pozdější premiéře a tak se to tak hezky nabaluje, ještě pár men zůstává, ale velká většina už je a mohl jsem se s nimi setkat, Daniela Kolářová, která je s námi skoro od začátku a příští za 14 dní oslaví 80, což jsou jako krásné narozeniny. Takže rád se potkávám s novými lidmi a zatím je to takový splněný sen, jako když se dostane jako člověk do cukrárny, no, tak si vyzobáváme ty indiánky, špičky a pro mě teda punčový řez. Takže punčový řezy jsou a budou dál.
0: Ze Studia 2 Tomáš Přenosil, moc děkujeme za minulou návštěvu. Připomínáme zásadní věc. My jako hrdý partner Studia 2 můžeme říct, že 10. prosince Špinárka, asi největší novinka podzimu, je to tak?
1: Je to tak, budeme rádi, když u toho budete.
0: A samozřejmě už od 1. září normálně na stejném místě.
1: Každý den.
0: A už to jede. A už, to jede se
1: už to jede. Slibujeme, že kromě 24. a 25. prosince máme otevřeno každý den hrajeme minimálně jednou a letos, respektive poprvé příští rok i 1. ledna i na nový rok do divadla, tak jak na nový rok, tak po celý rok.
0: Skvěle. Tomáši, moc krát děkuju za návštěvu a budeme se těšit ve Studiu 2.
1: Děkuju moc za pozvání, hezké dopoledne vám i posluchačům.

Bad Memories, Meduza, právě teď u nás na Hit Radio City. No a co vás čeká za chvíli? Benson Boone je připraven, nebo taky hudebně Olly Murs. A jestli nemáte v pátek co dělat, to je prosím vás zítra, tak dobře poslouchejte. Měl bych tady totiž ještě dvě vstupenky na Štěpána Kolu.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
7: pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu a nebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: 937 na Hitradio City hraje Ole Mars. Za pár minut Lost Frequencies, anebo taky klasika od Four Non Blondes. To uslyšíte do 11. Ale mám pro vás jednu malou pozvánku. Jednu pozvánku, kterou klidně můžete využít sami pro sebe. A můžete to vlastně proměnit v docela příjemný zítřejší program. Protože zítra, a to konkrétně v Čelákovicích, v Bystru Hamburg, můžete vyrazit na koncert Krhut a Kozub. Ano, oba dva byli mimochodem včera u nás ve vysílání a protože to byla velká sranda, tak vřele doporučuji se na to podívat na našich sociálních sítích. Ale víte co? Už je to vlastně 5 let, co se tihle dva potkali a když si spolu sedli jen tak ke kytaře a k pianu, tak z toho vlastně vzniklo několik písní. A oni mají krásný vystoupení, nejenom plný písní, ale taky příhod a taky vyprávění a vy u toho můžete být úplně naživo, jo? A dokonce i docela dost blízko. Takže, jestli na zítra nemáte program a jste někde v okolí Čelákovic, nebo tam dojedete, tak Bystro Hamburg a 2 vstupenky, které mám pro vás právě teď k dispozici. Co pro to udělat? Hele, vlastně nic moc nepotřebujete. 800 937 937, jenom musíte mít zítra volno, jo? Takže kdo by chtěl Krhut, Kozub, zítra v Bystru Hamburg v Čelákovicích na večerní program, tak volejte právě teď. 800 937 937. Hit Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
7: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
6: Bila. To dobré začíná u nás.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: JN Interiér.
10: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
11: I táta přece vaří.
12: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
13: www.jnointeriér.cz.
14: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
13: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
18: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidej

0: No, za chvíli 11. dopoledne pokračuje, posloucháte Hit Radio City. Mimochodem gratulujeme výhercům, protože rozdávali jsme vstupenky na Krhuta Kozuba a Vaškovi, který si to užije zítra, tak samozřejmě moc gratulujeme, bude to skvělé. No a vy zůstaňte stále naladěni na 937, čekají vás velké hity. Bruno Mars, taky Pink, to všechno po 11. hodině. Lucka přinesla čerstvé zprávy, ty jsou ještě žhavé.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne na pražské silnice. V těchto chvílích příjezd na Barandák s nárazovým zdržením, platí to také pro část Dobřížské ulice. Naopak příjezd od Rudné po D5C, tady nabíráte zpoždění kolem 5 až 7 minut a pokračujete v kolonách kvůli pracím na silnici také na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. V celé oblasti můžete nabrat zpoždění až 15 minut. Oblasti kolem Motola dnes kratší po pojíždění Bělohorskou ulicí. A z více auty počítejte také v Bubeneckém tunelu, který se plní směrem na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ta ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika.
4: Na plné pecky.
3: Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Festival volného času chystá Praha 13. Začne už zítra a ukáže, kolik možností mají děti, ale také dospělí, pokud chtějí volný čas trávit aktivně. Na jednom místě se představí různé místní organizace. Pokračuje mluvčí radnice Lucie Steinerová.
8: Připraveny budou ukázky sportu, tvořivé dílny, hry, soutěže i další program pro celou rodinu. Festival je zároveň skvělou příležitostí k setkání s místními kluby, spolky, organizacemi a dalšími, kteří v Praze 13 nabízejí možnosti, jak aktivně trávit volný čas.
1: Program je nabitý, proto akce potrvá až do 6. října a více najdeme na webu Prahy 13. Praha 6 chce zrušit soutěž na vznik nového kulturního centra v dostavbě Vítězného náměstí. Jediná nabídka, která dorazila, činila zhruba 1,25 miliardy, zatímco předpokládaná hodnota zakázky byla 800 milionů korun. Radnice nabídku nechce přijmout a připraví novou soutěž, kterou vypíše v únoru. O záměru rozhodne zastupitelstvo Prahy 6. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc lidí. Je to zhruba 5 000 méně než před 4 lety a skoro 9 z nich z 10 kandidátů je bez politické příslušnosti. Největší výběr mají tradičně voliči v Praze, průměrnému kandidátovi je 48 let, nejstaršímu pak 99. Je jim architekt a autor brněnského sídliště Lesná Viktor Rudiš. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznani postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sovová a kanoistka Denisa Řáhová na trati 200 metrů. Dnešní den letní, odpolední hodnoty kolem 28, k tomu jasná, skoro jasná obloha, slunečno a jen mírný vítr.
7: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: No přátelé, dneska je to nabité, to naše dopoledne u nás na Hit Radio City. A protože je čtvrtek, ani dnes vás nemine náš tradiční pražský uličník. Tak kam se vydáme dneska? Co zase zjistíme? jednu bizarnost dneska, to se přiznám. Je to ulice, která je konkrétně ve Strašnicích. Abych byl ještě konkrétnější, trošku vás nasměroval. Je to u metra Skalka, takže jestli tam pracujete, bydlíte, či se tam každý den pohybujete, jistě tu ulici budete znát. Ale to vysvětlení, proč se tak jmenuje, je podle mě skandální přímo. Tak více už za chvíli v pražském uličníkovi. Dobré dopoledne, Praho.

0: tohle je Pink a její One Last Kiss. Posloucháte Hit Radio City? Dáme si Poetiku a dáme si taky Lady Gagu. A to už za chvíli na 937. Ze všeho nejdřív ale se vrhneme do ulic naší metropole. Co pak nám ta Praha zase připravila? Je tady další díl Pražského uličníka. A v něm vás beru do ulic hlavního města, abych vám vysvětlil, proč se jmenují tak, jak se jmenují. Za mě je to dneska skandální, ale k tomu se dostaneme, jo? Dneska totiž budeme počítat, protože jdeme na 50. A jestli vás právě napadlo, na 50. dobře, ale na 50. čem? Výborně, přesně stejnou otázku si dneska položíme. A odpověď není zas tak jednoduchá. Jsme ve Strašnicích, Praha 10, oblast Skalky. Ulice na 50. vede takovým severojižním směrem a dneska je to vlastně docela důležitá spojnice. Jo. Na severu se dostala Černokostelecké a taky k metru Skalka a na jihu potom pokračuje přes Průběžnou směrem k Zahradnímu městu. Já předpokládám, že jste tam aspoň jednou v životě jeli. A kdybyste tam přece jenom náhodou nebyli třeba autem, tak možná jste někdy slyšeli hlášení v autobuse, protože na 50. se jmenuje i zastávka MHD. Takže, co tady někdo počítal? Počítal do 50 čeho? Počítal metry? Počítal ary? Pole? Nebo, jak tvrdí jedna velmi rozšířená pražská legenda, počítal dokonce stránky mapy? To se dneska pokusíme rozluštit. Přátelé, v dnešním Pražském uličníkovi se zabýváme ulicí na 50. A vy mi můžete napsat na 777-937-777.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

Alejandro Alejandro, to je Lady Gaga. Posloucháte Hit Radio City s Davidem Gettou anebo Alexem Warrenem, za pár minut opět hudebně. No ale teď jsme s pražským uličníkem přímo v ulicích hlavního města. V ulici Na 50. Mám tady zprávu od Martina, který píše: Na 50. jezdím poměrně často a něco jsem zaslechl, že se snad jmenuje kvůli pojmenování ulic a vyměřování, a to tak, že to vlastně skončilo na 50. stránce, tak proto Na 50. Martine, tvé informace nejsou vůbec zlé. Takže proč ve Strašnicích? Proč Na 50. Tohle je taková malá historická detektivka, jo? Ulice samotná dostala jméno v roce 1934. Tehdy převzali staré pomístní jméno Na 50., které je doloženo už na katastrální mapě někdy z roku 1841. A pozor, opravdu existují dvě teorie. Ta první říká, že název souvisel s výměrou nebo rozdělením zdejších polí. Zkrátka nějaká padesátka označovala konkrétní kus země a lidé tedy začali říkat, že jsou na 50. Jenomže existuje mnohem efektivnější vysvětlení. Našel jsem ho v časopisu Pražského dopravního podniku z roku 2002, kde tam napsali, že ulice opravdu dostala jméno jenom proto, že byla zakreslena na 50. listu tehdejšího orientačního plánu Prahy. Což mi teda přijde úplně bizarní. Tak, jestli na 50. bydlíte, pracujete, anebo jste tam někdy třeba od starých strašničáků slyšeli nějakou jinou verzi, budu rád za informace a budu rád, když mi ji napíšete. Třeba se do té 50. nakonec dopočítáme a zjistíme, co že to vlastně je. Jsme v ulici Na 50. Posloucháte pražského uličníka u nás na City. No a jak to Na 50. vypadá dneska? Co tam najdete, co byste neměli minout, tak to vám řeknu už za pár minut.

0: Mám vždycky radost, když vysíláte se mnou a posloucháte, co jsem si pro vás připravil. Tentokrát pražský uličník, ulice na 50. a další potvrzení, protože Katka napsala, že opravdu proždí každý den minimálně dvakrát projíždí ulici na 50. a její název je opravdu odvozen kuriozně od jejího zakreslení na 50. listě orientačního plánu Prahy. Takže to máme potvrzeno. Mimochodem zdravíme i dalšího účastníka Skalky a zmiňované ulice Pavla, prý tentokrát do severních Čech, kde tráví volno. Tak jo, takže jsme na 50. přátelé. Teď už se vraťme do současnosti, jak to tam teď vypadá. Kdyby se sem mohl někdy teoreticky podívat někdo z roku 1841, kdy se poprvé objevuje ten pomístní název na 50., tak pravděpodobně by vlastně vůbec netušil, kde je, jo. Strašnice tehdy byly hlavně zemědělská obec za Prahou a vlastně byly známé třeba pěstováním zelí. Dnes už je to vlastně část města, která je úplně pohlcená tou Prahou. No. Ulice propojuje oblast Skalky, průběžné a zahradního města. Nahoře tam máme metro Skalka a dole jste jenom kousek od moderního železničního uzlu Praha zahradní město. Jo. Ulice je čtyřproudá a má na délku něco okolo 1 kilometr. Pozor, na 50. najdete i hospůdku, která se jmenuje Na 50. Má docela slušné hodnocení, 4,4 hvězdičky na Google a je to vlastně taková typická nálevna, jo? Nevaří se tam, ale každý den tam prý pivo teče proudem. No a taky na 50. najdete Český statistický úřad, což je taková ta velká budova, kde sídlí všichni milovníci čísel, průměrů, zaokrouhlování a matematiky všeobecně. Tak jo! Jsme na 50. Tohle byl další díl našeho pražského uličníka. Já vám děkuju za pozornost. A kdybyste měli nějaké další tipy, šup sem s tím na 777-937-777.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Frikš náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
8: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
9: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
14: Jedině v outletu Pop Airport.
13: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
14: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
13: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Více na pop.cz.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

tohle je Anastasia Left Outside Alone. A my jsme Hit Radio City. Za pár minut vám nabídnu Rihannu a nebo taky Sebastiana s Patrikem Malým. Ale teď jedna pozvánka, která je pravda. Možná jako ne tak daleko, jak se možná zdá, jo? Protože po 13 letech, přátelé, po dlouhých 13 letech se nám do pražské O2 arény vrací Davis Cup, vrcholný týmový tenis, a vrátí se rovnou zápasem, který může být jedním z tenisových vrcholů letošního roku, jednoznačně. Bude to v pátek 18. a v sobotu 19. září, kdy se my jako Česká republika utkáme se Spojenými státy, a to o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. A k tomu potřebují určitě i vaši podporu. To znamená, za Česko jména jako Jirka Lehečka, Jakub Menčík, Tomáš Machač a proti ním samozřejmě nabitá sestava Spojených států. Navíc je tady jedna krásná statistika, na kterou je třeba upozornit, nezapomínat na ní. Český tým v O2 aréně v Davis Cupu ještě nikdy neprohrál. A Američany jsme porazili i loni přímo u nich doma na Floridě. Jo? Takže tentokrát žádné fandění s gaučem, 5 zápasů během 2 dnů, Česko proti Spojeným státům v O2 aréně po 13 letech znovu v Davis Cupovém režimu, takže pátek 18. tuším, že to je od 3 hodin od odpoledne a v sobotu 19. od 2 odpoledne. Tak věřím, že Praho dokážete vytvořit v O2čku skvělou atmosféru a pomůžete týmu Tomáše Berdycha udržet O2 arénu absolutně nedobytnou. A bude to skvělý, my u toho samozřejmě nebudeme chybět. Jak jsem říkal, další muzika je připravena tady u nás na 937, my jsme Hit Radio City. Shine bright like a diamond.

0: Sebova novinka u nás ve vysílání Hit Radio City. Patrik Malý a Sebastian a vzpomínky na rok 2005. Tak jo, kamarádi, ode mě vlastně téměř všechno. Ještě bych měl nalákat na srdcovky a taky připomenout to, že už zítra ve 3 hodiny odpoledne spouštíme poslední letošní summer party na ten poslední prázdninový víkend. No a udělám to stylově, protože tohle je Alexia, Summer is Crazy. Nejenom, že to bude hrát jako srdcovku Káťa po 12. hodině, to je jasná věc, to uslyšíte kompletně, ale je to vlastně jako skvělá udička na summer party. Celý víkend vám budeme hrát ty největší letní hity posledních 30 let a bude to stát za to. No, ode mě úplně všechno, Kuba Urban se loučí, užijte se ten dnešní den a zítra už máme zásadní den každého pracovního týdne. Ano, pátek v 9 hodin se na vás budu těšit tady u nás na Hit Radio City.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
12: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
13: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
14: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
15: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
14: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
15: Jirská kletba.
14: Tak přijďte.
16: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
17: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
6: 30 let tančícího domu.
18: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
6: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
18: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
6: Více informací na stránkách www.td30.cz.
13: Hit Radio City.
19: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte pětiminutová zdržení z centra metropole, je to v okolí Tančícího domu nebo Věčné ulice dál k IP Pavlova. Popojíždíte i částí Pražského okruhu na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Poslední táborák léta.
6: To jo,
5: ale s basama. Pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu, ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše bez srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf Asociace autoškol Aleš Hořčička.
5: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
4: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám. Práce v ulicích Roztocká a Kamícká se zkrátí. Hlavní dopravní omezení nakonec skončí nejpozději v neděli 6. září. Původně hrozící prodloužení uzavírky až do konce září bylo zrušeno. Zástupci Prahy 6, Suchdola a Roztok argumentovali hrozícím dopravním kolapsem na začátku začínajícího školního roku.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Počasí u nás ovlivňuje teplá fronta, pro dnešní odpoledne to znamená teploty kolem 28 stupňů, většinou jasná, skoro jasná obloha a pouze mírný vítr.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act, ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday. Tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no a asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio City.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka. Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodance. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. A co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is Everywhere.

0: Taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a summer is crazy. Jdem na to!

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že je chcete pořád. No a jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab In My Head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní herní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: To je krásná kuchyň.
3: A jak je praktická.
4: To bych chtěla domů.
5: JN Interiér. Český výrobce kuchyní a vestavěných skříní na míru.
6: www.junointeriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
9: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Skočte si pro krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90.
10: Byla. To dobré začíná u nás.
12: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
13: Jedině v outletu Pop Airport.
12: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
13: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
12: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
13: Více na pop.cz.
14: Kdy je učitel za hvězdu?
15: Když vezme děti na Březovou. Březová!
14: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
15: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová!
14: Resort Březová.cz.
16: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, celnice, skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
17: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
18: To jako mi dojímá.
17: A hvězdná porota.
19: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
17: Superstar. Od 2. září na Nově.
4: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
17: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co ti čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
6: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
7: Takže nevěsto, nabij telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
8: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka. Jdem na to.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den. Jo, 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no, no dejte si banán, že jo. Němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Sam Feld a Jonas Blue.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: 30 let tančícího domu.
13: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
12: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
13: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
12: Více informací na stránkách www.td30.cz.
14: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
15: To jakoby dojímá.
14: A hvězdná porota.
16: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
14: Superstar. Od 2. září na Nově.
17: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace hlásíte na sjezdu z D5 a pak na Pražském okruhu. Popojíždí se v oblasti minimálně 10 minut. Menší, kratší nárazová zdržení pak hlásíte z centra metropole a ze Štěrboholské spojky. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
12: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a třech přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandý se nad Labem a Velemi.
1: Příští rok pak plánuje Správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám. V pátek v noci začne platit omezení tramvají v obratišti spojovací, potrvá do soboty 12. září. Opatření se dotkne linek 9, 11, 31 a 98. Zavedena bude náhradní autobusová doprava a zřízena nástupní zastávka spojovací v ulici Hartigova. Více na dpp.cz.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V průběhu dnešního odpoledne letní počasí 28 stupňů, jasná, skoro jasná obloha, slunečno, foukat má slabý proměnlivý vítr, první bouřky zítra.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack, co víc si přát, teď už Pitbull.
13: Ask for money and get advice, ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Madcon a Begin, posloucháte Hit Radio. Máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět. Jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno. Je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas. Jo, abyste mu dali vědět, že tam jste. Dřív než na něj šlápnete. Moana Skindouší právě teď.

0: Harry Styles As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankkartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám.
3: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme, vyklízíme,
10: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
10: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
10: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
12: Vyslev se na to, Franto!
13: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
14: Mami, já mám řidičák!
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Das Welt Auto. Autonord.cz.
18: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
20: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
21: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
22: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
23: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc, se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. Třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Ať trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: Eminy a Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Volter, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, ne, ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo. Jo, 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stockholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Schořela mi kulma.
14: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Menší nehoda v Bělohorské ulici na Vepichu, zdržení by mělo být v těchto chvílích pouze nárazové. To platí také pro Štěrboholskou spojku a oblast kolem Štěrbohol nebo centrum metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ta ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika.
4: Na plné pecky.
3: Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
11: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
1: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám. V čistírně odpadních vod na Císařském ostrově funguje ve zkušebním provozu nová budova takzvaného hrubého přečištění. Tady se z odpadních vod odstraňuje nežádoucí materiál, jako je papír nebo textil. Výhodou nového zařízení je také to, že disponuje jednotkou, která zabraňuje uvolňování zápachu do okolí čistírny.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V průběhu dnešního odpoledne letní počasí 28 stupňů, jasná, skoro jasná obloha, slunečno, foukat má slabý proměnlivý vítr, první bouřky zítra.
0: Já musím na chvilku od toho počasí, prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
1: Já ne.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a další kopa fantastických hitů. A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, ano, tohle byly The Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A za tímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by si zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777-937-777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka, chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního, držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy. No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. A většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy. A že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, minimálně první týden školy, to bývá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc, jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapn, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru, je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča, já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra, jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý dva měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové, nestejte se, užijte si to a pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald, zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26. Březová!
9: Kdy je učitel za hvězdu?
10: Když vezme děti na Březovou. Březová!
9: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
10: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová!
9: resortbřezova.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
13: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
12: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
14: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
15: Co to zas Popaj skuje za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popaj s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popaj a kujme pikle společně.
17: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
18: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.

0: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
3: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
4: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Radio. Krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. No a s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělají jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle. Měl bys plavat, měl bys plavat,
1: měl bys plavat. Jo? Tak jo, tak si to užijte. Yeah, man.

0: Christina Perry a Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
0: Jsi poslední, co mám, Je dobrý, jeď.
2: Tara, to je neuvěřitelný. A přátelé, takovýhle hity a mnohem víc uslyšíte jenom s náma.
0: To jsou osmdesátky ještě.
3: To byla Andrea Bezděková, kdo by to... Nová písnička?
0: No, ono se to moc neví, ale já teďka chystám jednu EPčko.
1: Hit Radio City.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
12: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
11: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
15: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
17: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
18: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
19: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Do školy stylově a za ceny, které nezarujnují rodinný rozpočet?
19: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
19: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
19: Více na pop.cz.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
20: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
1: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré odpoledne. V Bubeneckém tunelu směrem na Troju stojí porouchané auto. Připravte se na delší popojíždění a delší zdržení, další komplikace v podobě kolon. Hlásíte také ze Štěrboholské spojky, jednak od Černáku, ale v opačném směru popojíždíte už od Záběhlic kvůli dopravní nehodě na úrovni Štěrbohol. Tady je to zdržení čtvrt hodiny. No a stále popojíždí také Pražský okruh od sjezdu z D5, pak kvůli pracím na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes,
4: tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Škola volá... My to nezvedáme. Ještě jeden.

0: největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
2: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Za jízdenku Petřínskou lanovkou si připlatíme. Speciální jednotné jízdné vyjde nově na stovku, aplikace Pidlítačka na 90 korun. To je ale částka pouze za jednu cestu. Pokud tedy budeme chtít absolvovat dvě cesty nahoru i dolů, vyjde nás to na 200. Výhodu mají Pražané s ročním předplatným kuponem nebo turisté s jízdenkou na 24 nebo 72 hodin. Zkušební provoz s cestujícími a návrat nových kabin se plánuje na září tohoto roku. Oprava barokní invalidovny patří k největším a nejsložitějším projektům rekonstrukce památek ve střední Evropě. Při zahájení obnovy za více než 2 miliardy korun to řekl premiér Andrej Babiš.
3: Invalidovnu dnes mnoho Pražanů zná spíš jako stanici metra, než jako místo s tak mimořádnou historií. Tohle nemá být jenom opravená historická budova, ale má to být místo, které se stane součástí života Prahy.
2: Veřejnost se má do obnovené invalidovny poprvé podívat v roce 2030. Na jihovýchodě Španělska v regionu Valencie časně ráno zloději ukradli soubor artefaktů, považovaných za jednu z nejcennějších sbírek zlatých předmětů z doby bronzové v Evropě. Zatím není jasné, jak velký lup si odnesli.
0: City Extra.
2: Letní scéna divadla Kalich pod Žižkovskou věží zvedne z večer na komedii Pusťte mě ven. Je obdivuhodným velkým hereckým soulem herečky Ivy Anžurové, která představuje francouzskou hvězdu stříbrného plátna, která místo přímého televizního přenosu na její počest zůstane zamčená na vlastní terase. Začátek této velmi povedené komedie je v 7 večer a lístky ještě jsou. Dnešní odpoledne zůstává letní, jasné, skoro jasné, vítr fouká příjemný od jeho východu a teploty šplhají na 27 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
4: Ne, Janžurku, ale nás, puste nás ven, puste nás na ně. 3 hodiny, k tomu 2 minuty a já zdravím svoje parťáky Vincent, Andrejka a hlavně vy. Ahoj.
5: Ahoj.
6: Čau.
4: Kamarádi, já šel za vámi z metra přes náměstí Míru. Tam jsou ty lavičky úplně jinak, viděli jste to dneska?
6: Jak?
4: Normálně, jak kdyby se tam chystalo divadelní představení v řadě za sebou.
6: Třeba tam nějaký bezdomovci budou hrát.
4: Já jsem zjišťoval, co se tam chystá, jestli nějaký natáčení nebo něco, protože to budu jenom čistit.
6: Čistit. Tak toho využijte všichni. Vy, co máte chuť dneska něco světu říct, mazejte na Mírák, publikum tam možná už čeká.
0: Hit Radio City.
4: My na nic nečekáme a sázíme do vás první hity. Wake me up, Avicii a Aloe Black. Hezké odpoledne, Praho.

0: Hezký čtvrtek, máme 10 minut po třetí a jděte nám moc sejpaj. Přátelé, máme i velkou gratulaci.
1: A to Kubovi Menčíkovi a Karolíně Muchové, protože vyhráli smíšenou čtyřhru na US Open.
2: Hezky. A my jsme vyhráli nedávno něco jiného ještě, ne? Wimbledon, myslím.
1: Vyhráli jsme Wimbledon, ale vyhráli ho Linda Nosková, takže si pojďme říct, že to Kája potřebovala.
2: Počkej, jasně, tam byl ten krásný příběh, když měli dvě Češky a jedna z nich to vyhrála a ta druhá už má taky Grand Slam.
1: Ano, gratulujeme.
0: Je to
1: fér. Kuba Menčík si tak trochu odpálil kariéru, protože prohlásil, že po první smíšené čtyřře hnedka vyhraný Grand Slam, tak proč by pokračoval v kariéře?
0: Jakože to je vrchol pro něj.
1: Ano, 100% okay. Účast a 100% úspěšnost.
2: Co je pro vás vrchol toho, že byste si řekli, tak a mám hotovo, nohy na stůl, už mě to neba.
0: Jakože ve svém oboru jsme dokázali všechno, máme to.
2: Jo.
0: Tak vysílat s vámi pro ty nejlepší posluchače na světě na pražském Vitradiu
2: City. Rostomilé, když se pusinku sám sobě.
1: To už nejde přeskočit.
0: To už nejde. Nic není.
2: Máte, já bych si, kdybych natočil film s Adamem Sandlerem, tak bych si řekl, okay. Mám hotovo, ale zase bych si řekl, hergo, když si teprve začal, když se natočil film s Adamem Sandlerem. Vlastně není jako nic, co by mi tu kariéru ukončilo. Možná vysílat s váma.
0: Na druhé straně.
1: Asi by mě potěšilo, kdyby mě někdo přizval na pódium s Victoria's Secret. Ale přesně bych si řekla to samý, teď to teprve začíná.
2: Já jsem si je spletl se Spice Girls a chtěl jsem ti říct, že jsou starý, ne?
0: Už nespívají dávno.
1: Co Victoria... máš proti starým lidem?
2: Ne, že Victoria's Secret už nejsou možná ani hezký dneska, ne?
1: Jsou ale... furt hezký,
2: Dobčo, zachraň mě, dej tam písničku.
0: Ale nemám od Victoria's Secretu nic nemám.
2: Dej tam cokoliv.
0: Kamarádi, 777-937-777. Co by ve vaší kariéře byl pro vás ten top strop, že jste dokázali, nic většího není. Napište. Rose a Bruno Mars, hezké odpoledne.

0: JC Stewart na Hit Radio City, 15 hodin 18 minut, s vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik. Hezké čtvrteční odpoledne, Praho. Před malou chvílí jsme se vás ptali, co by v té vaší práci, co právě děláte, byl top strop, že byste si řekli, OK, mám hotovo. Hele, já bych třeba ve své práci měl cokoliv, ale rozhodně ne místo, odkud vysíláme. Bělehradská, prostě centrum, tady je to nádherný. To je pro Vincenta, jako rodilýho Pražáka, pořád ještě Praha, IP Pavlova v pohodě.
1: Jo.
0: Proč na to narážím, proč o tom mluvím? Já jsem vypozoroval u rodilých Pražáků, že to centrum Prahy, nebo Prahu jako takovou vůbec, vnímají strašně malinkatou. Já jsem z Malešic a on neuznává, že Praha 10 je součástí Prahy.
1: Praha 10. Co to je?
0: A kolik je Suchdol?
1: 6.
0: Aha.
1: Šestka je dobrá, sedmičku to ještě berem. Osmička, jak? Co je osmička?
2: Kobylisy.
1: No, tak to už ne. Takže sedmičkou to končí, to jsou Holešovice, ne?
2: Sedmička jsou...
1: No, takže sedmička je úplné číslo ve většině kultur, takže sedmička je plné číslo, všechno ostatní už je prostě jenom nějaký výmysl náplavy, aby okay. Si připadali součástí.
0: Takže osmička, vejš, tady jsem pro vás, náplava z Ostravy,
1: frere,
0: odkudkoliv.
1: Jenom to, že říkáš všude po Ostravě, že se skoupil byt v Praze, není to pravda.
3: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
4: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
5: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
6: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
15: Náplně hned.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jo, tuhle písničku jsme vždycky někomu zpívali, aspoň jednou, neříkejte, že ne. Timbaland, posloucháte Hit Radio City, přesně o 3:30.
1: Přátelé, myslím si, že všichni máme dost špatných zpráv. Nejenom, že jich máme dost, jako že jich máme hodně, ale že už jich prostě máme dost.
0: Ano, máme.
1: A proto já mám revoluci.
2: Pojď na to.
1: Já mám pro vás dobrý zprávy.
0: Dobrý zprávy v éteru?
1: No ale já jsem myslel, že řekneš dobrý zprávy ve světě, to ještě existují?
0: V světě existují, no tak jestli je někdo ví, tak je to Vincent.
1: Hele, poslouchejte jo, já jako nechci být nosič dobrých zpráv, ale budu. V Koreji. Hele, ne, ale opravdu. Normálně v energetice a v klima máme docela pokroky, protože solární a větrná energie se stala poprvé hlavním zdrojem. Překonali plyn a tvoří rekordní podíl na výrobě elektřiny.
0: To se děje?
1: To se děje.
0: Mosky.
1: A dokonce v Evropě se to děje taky.
0: A kde se to všude ještě děje? Tak co dalšího dobrýho tam je?
2: Máš ještě něco dobrého?
1: Mám tady ještě něco, nebojte se. Máme ve vědě a v medicíně boj proti rakovině vědci objevili způsob, jak přeměnit specifický enzymy z technologie CRISPR, všichni teď samozřejmě víte, no každopádně nacílený nástroj, který v laboratořích bezpečně ničí rakovinové buňky. Což znamená jednu věc. Za A, buď se naučíme léčit rakovinu, nebo za B, zmizí ten člověk, který na to přišel.
0: Já myslím, že B je správně v tomhle případě, ale tohle jsou dobrý zprávy, takže zůstaňme u informace.
1: A třetí dobrá zpráva přišla mi podle A, takže dokončím rekonstrukci.
0: Tak to je headliner.
1: To je headliner.
0: A tohle je banger. Spice Girls.

0: možná nejznámější spojení vůbec. Jay-Z a Mr. Hudson, posloucháte Hit Radio City, 3 hodiny a 38 minut. S vámi Vincent, Andrejka, taky Dominik a my oslovujeme všechny rodiče. Dejme si tenhle poslední týden prázdnin embargo na určitý věty. Já vím, Vincent a Andrejka, když tyhle věty zazní, že okamžitě pošlu do dětství stejně jako většinu z vás, když řeknu, kamarády, za chvilku ti tenhle veget skončí. Za chvilku ti začne novej režim.
1: Přestaň.
0: Novej režim.
1: Jaký režim? Proč? Já se neodmítám furt na něco přizpůsobovat. Proč někdo nevymyslel ten vesmír tak, že chvilku prostě ty věci zůstanou fajn?
0: Furt se něco rozpíná.
1: Furt se něco mění.
2: Na nás mamka taky atakovala třeba Lurdy vám skončily.
0: Lurdy?
2: Ona, Lurdy.
1: Ano, ona vyrůstala na zámku.
0: Co jsou Lurdy?
2: No Lurdy jsou jako, ona mi to vysvětlila lázně, že blahobyt nám skončil. Začíná tvrdý režim.
0: Tak až vám skončily Lurdy, cokoliv, tak co vám zní v uších, že jste slýchali v dětství, nebo teď opakujete po svých rodičích svým dětem? Klidně napište, za chvilku jsme zpátky.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na Dek.cz.
6: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
7: To jakoby dojímá.
6: A hvězdná porota.
8: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
6: Superstar. Od 2. září na Nově.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
13: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
14: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
13: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
14: Jirská kletba.
13: Tak přijďte.
15: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
16: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
3: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia 7.

0: Jo, tenhle hit dělá dopoledne a odpoledne taky. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin 49 minut, no už to chvátá, tak se dívám s Andrejkou, s Vincentem na zprávy. Hele, kolik byste řekli, že počet lidí, jaký počet lidí z nás má zájem o komunální volby, o to být v obecním zastupitelstvu?
1: Tak soudě dle tvého výrazu typuju 200 tisíc.
2: Já myslím, že jako z nás tří, že se stal, víš, jako kolik z nás tří má zájem.
0: To by bylo taky zajímavý.
2: Chtěli byste být vy v komunální politice?
0: Měl jsem takový obdobíčko, ale pak jsem se na tu Orlovou podíval, protože tam mám pořád trvalý bydliště a řekl jsem si, na to nemám.
2: Jo, na to nemáš.
0: No, byl jsem
2: pravdě. A co by byl tvůj program tam?
0: V Orlové? Hmm. Tak já nevím, takový asi základní věci jako autobusová doprava.
2: Tam není.
0: Dlažděný chodníky.
2: Tam nejsou.
0: Voda ve školách a takový.
2: Tam, já jsem slyšel, že tam mají vodu ve škole, že jim utíká voda nějak. Že už to dva roky ten starosta chce zavřít ten kohoutek.
0: No přátelé, tak já si požádám na příští volby o trvalý bydliště v Praze, když tak. A další informace o tom, kdo, jaký počet lidí bude kandidovat, za chvilku neprozradím. Five a Queen do té doby, než si dáme zprávy a taky mrknem na cesty. Na Hit Radio City, hezký odpoledne.

0: Za pár minut už je tady čtvrtá, doufám, že k tomu odpoledně ve čtvrtek hrajeme patřičně. Mohomby na Hit Radio City a než se podíváme, co novýho ve světě, tak na cesty opatrně z té práce s Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Nehoda v Dobříšské ulici komplikuje provoz v obou směrech. Zdržíte se jednak od tunelu Mrázovka, pokud jedete od Smíchova, a v opačném směru od jižní spojky přes Baranďák až po Dobříšskou. V celé oblasti nabíráte zpoždění až půl hodiny, pokud můžete, úseku se vyhněte. Další nehoda blokuje Štěrboholy, v těchto chvílích popojíždíte od Černáku, ale také v opačném směru od Záběhlic. Zdržení je v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Tady minimálně 7 minut postáváte v koloně. No a zdržení kolem 15 minut, to je také příjezd od Rudné a Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
5: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a byla kamembe.

0: 19.90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz, pro bohatší Česko.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
8: 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc lidí. Je to zhruba 5 tisíc méně než před 4 lety a skoro 9 z 10 kandidátů je bez politické příslušnosti. Největší výběr mají tradičně voliči v Praze. Průměrnému kandidátovi je 48 let, nejstaršímu 99. Je jim architekt a autor brněnského sídliště Lesná Viktor Rudiš. Zadlužení Čechů a s tím spojené nesplácené úvěry rostou, zároveň stoupá průměrná mzda a postupně klesá i počet lidí s dlouhodobým dluhem u bank. Celkem Češi v prvním pololetí dlužili bezmála 4,5 bilionu korun. Nejrychlejším tempem rostl od konce prvního čtvrtletí 2022 dluh na bydlení. Výlov největšího českého rybníka Rožmberk u Třeboně letos nebude. Důvodem je sucho v třeboňské rybniční soustavě a v řece Lužnici. Chybí asi 40% vody. Výlov měl proběhnout v polovině října.
6: City Extra.
8: Desítky druhů kůdlanek představí v sobotu návštěvníkům Zoo Praha. Exkluzivní výstava bude mít vernisáž hodinu popolední v galerii Gočárovy domy v horní části zoo. Doplní mě mluvčí zahrady Filip Mašek.
9: Na 30 druhů těchto fascinujících tvorů potěší návštěvníky. Vlajkovým druhem této výstavy bude kudlanka nábožná, jediný původní český druh kudlanky, ale zaujmou také exotické kudlanky, které svým zezřením připomínají třeba květy orchidejí, suché listy nebo dokonce Darth Vadera z Vězných válek.
8: Výstava bude k vidění v Trojské zoo do konce září. Dnešní odpoledne zůstává většinou polojasné, teploty jsme dnes už měli letní na hodnotách kolem 27 stupňů, zítra by mělo být ještě tepleji, ale zároveň dorazí také bouřky, mohou být i intenzivnější. Čeká nás ráno s teplotou kolem 17 stupňů, zítra proměnlivá oblačnost a maxima kolem tropické třicítky.
6: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
10: A vy jste u toho, za to moc díky. 2 minuty po 16:15, možná nevíte, jestli si dá 12 anebo kafe. My ve studiu máme příjemný rituál, tak vás třeba inspirujeme. Vince právě udělal, co pak tu máme za skvost?
11: Takže já dělám s Dominikem velmi rád japonský čaje. Některý čaje japonský máte dělat na 70 stupňů, když jsou zelený, potom jsou některý, který děláte bílý, třeba na 85. Já jsem šel, vzal jsem vodu, vzal jsem jenom 60 stupňovou, nalil jsem to a pak jsem po cestě všechno rozlil na zem. Takže teďkon během toho, co se četli zprávy, já tady ze země sbíral čaj.
10: A my jsme po těch čajích klidní, že, Andrejko? Potom jsme úplně v pohodě a nic nás netrápí.
12: A já jsem ale úplně nadšená, protože to je první čaj, který můžeš pít hnedka po nalévání. Nemusíš čekat hodiny, než vychladne. 60 stupňů akorát na přípitek.
11: Akorát na ochlazení. Tak jo, takže čin na vás všechny.
10: Na zdraví a mír v duši.
6: Hit Radio City.
10: Michael Schulte, my se postaráme o zbytek. Jako například hity, hezké odpoledne.

0: 16 hodin a k tomu přidejte 10 minut. R.E.M. na Hit Radio City s vámi odpoledne. Vincent, Dominik a Andrejka Bezděková, která tu málem vůbec nebyla.
1: Tak ano, pojďme si popovídat o tom, co taková móda za úskalí může přinášet. Přátelé, milí posluchači, rozmohl se nám tady takový nešvar a to jsou zabijácké kalhoty. Jsou to, vy na mě koukáte,
0: to zní jak strašný film.
1: To jsou široké kalhoty, dlouhé až na zem, které už při mírném poklusu vás ohrožují na zdraví. Můžete se do nich zamotat a způsobují nejenom odřeniny, ale také zlomeniny. I já jsem se stala jednou z obětí a skončila jsem na čtyřech a na loktech úplně dodřená.
2: Tak je nenoste ty kalhoty, ne?
1: A teď vám chci položit jednu zásadní otázku.
0: Vypadají dobře, že?
1: Riskují i muži někdy pro módu?
2: Já nevím, proč bych měl riskovat pro módu, to je, já čekám na to, až začne být trendy mít svázaný tkaničky a všichni idioti budou chodit po silnici a budou mít svázaný tkaničky.
1: Chceš mi teda říct, že ty jsi nikdy nekoupil boty jenom proto, že jsou hezký, i přesto, že tě trošku tlačí?
2: Jednou jsem si koupil střevíce, uznávám, dobře, byly hezký, tlačili mě, ale ne, já mám ještě k tomu jako takový ty boty, které mají širokou klembu, takže já naopak u bot jako chodím se širokýma botama.
1: Takže ty jsi úplnej barbar.
0: Zeptáme se vás, já ještě musím zapřemýšlet, ale vy pište na 777-937-777 nebo klidně posílejte fotky. Jak vypadáte, když chcete, jak to nazvat? Zaujmout ženu nějakým modním doplňkem.
1: Ano.
0: Nějakým modním výstřelkem. Napište a my se postaráme o hity. September. Fuh, tak jsem ty slimky zakecal. Dobrý.

0: Tak co máte na sobě? Temper City na Hit Radio City. 16 hodin 18 minut a my jsme se vás před chvílí ptali, jestli jsme i my muži ochotni trpět pro krásu. Posíláte fotky, vzpomínky na to, jaký módní výstřelky jste nosili, jak vidím ty vyžehlený vlasy. Hele, já vám popíšu ty fotky. Kamil poslal, jak vyrazil tenkrát na diskotéku s partičkou. Rok 2010, všichni vyžehlený vlasy, zvednutý límečky, ten parfém silnej jde na mě cítit, z toho normálně to na mě sála.
1: Řekej tomu parfém, řekej tomu Axe, nebo jak se to jmenovalo.
0: Axe.
2: Čokoládový Axe.
1: Fuj!
2: Čokoládový Axe, to byla
1: Počkej,
2: bomba.
1: Počkej, já teda, jestli jsou sponzoři našeho rádia, mňám, čokoláda. Ale to šlo o to, jak oni všichni tím byli přestříkaný.
0: Úplně, totálno, myslím, že to máte, ale vidím taky ta spálená čela. Já jsem si taky žehl ofinku na diskotéky, vždycky ty předky, spálený čelo zaručený.
1: Tak kamarádi, já jsem samozřejmě ve svých 12, 13, 14 letech také chtěl mít patku, ale nevěděl jsem, že se to dělá žehličkou, a tak jsem si vzal tkaničku od bot a vytáhl jsem ji. Na noc jsem si kolem mokrých vlasů to stáhl přes čelo, obvázal jsem si tu hlavu a utáhl jsem si tu tkaničku. Takže pokud máte i vy autistické dítě, prosím, kupte mu žehličku, jinak bude vymýšlet nesmyslný způsoby.
0: Jak jsi vstal? Jak jsi vypadal?
1: Vstal jsem, že samozřejmě ty vlasy byly dolů, kromě toho prohlubu, tý vlnky divný, která tam vznikla tou tkaničkou, že jo?
2: Počkej, ale to byl vhled do budoucnosti. Víš, co teďka dělají holky na noc? Jak si to vždycky, jak si dávají ponožky na hlavy?
1: To jsem dělal.
2: A obvazují se to, tak ty už to dávno znal.
1: Pošlete mi peníze, prosím, já jsem to vyrobil, chci svůj podíl.
0: Takhle, nechci predikovat úspěšnost tohoto nového typu, dávat si fusky přes hlavu, ale myslím, že půjde o další nepoužitelný typ. Dělám, že oslý můstek k tomu, že teď jsou tady nepoužitelní. 10 otázek, 10 špatných odpovědí.
1: Aha, a když odpovíte na naši 10 otázek v rekordním čase, tak dostanete co, Andrejko?
2: Lístky do zoo pro celou rodinu.
1: Ano. No a víte, co můžete vidět v zoo? Andrejka vám nakonec všechny zvířata vyjmenuje.
2: Tak začíná to tuleněm a končí to...
1: 777-937-777. Napište sem nepoužitelný. Tam to teprve začíná, ne končí.
3: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám. Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
3: Jedině v outletu Pop Airport.
2: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
3: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
2: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
3: Více na pop.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 miliony 299 tisíc korun, byt 3 plus 1 v Orlové Lutyni za 2 miliony 249 tisíc, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 miliony 999 990 korun, byt 4 plus 1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 milionů 338 tisíc a garáž v Chebu za 496 tisíc 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
9: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Pink a volný překlad jejího songu, její danáčku perfektní. Perfektní výkon, doufám, se dvede Ivana.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dneska jsme totiž právě jí zavolali jako tý nejvíc nepoužitelný. Ahoj, Ivano.
2: Ahoj všem.
3: Co pak děláš?
2: Jo, teď už jsem naštěstí doma, ale v práci to bylo náročné.
3: A čím bylo to náročné, tvojí vinou nebo něčí jiný vinou?
2: No, tak ze začátku mojí a pak nějak tak ostatní.
3: Jak se na to jak to o tebe chytli. A co pak děláš?
2: Dělám v kanceláři personální.
0: Prostě někomu popletla daně.
3: Ty jsi dneska někoho vyhodila, že jo?
2: Naštěstí ne, ale když jsem se změnila špatně heslo do počítače, než jsem se tam dostala a tak nějak tiskárna a tak nějak všechno.
3: Ty seš nepoužitelná, tobě to dneska půjde. Hele, pojď, vyhraješ teď konc lísky do zoo a už nebudeš muset chodit do práce, tam očividně to takhle funguje. Tak jo, jsi připravená. Pravidla jsou jednoduchý. Jeden z moderátorů si připraví stopky, protože to zapomněl udělat předtím a mezi tím bude říkat něco, proto aby to je pravděpodobně nepřipravuje.
0: 10 otázek, 10krát odpověď špatně, ale ani jednou to nesmí být stejná odpověď.
3: A jdeme na to za 3, 2, 1, start.
0: Kdo hrál v seriálu Comeback?
2: Tom Cruise.
4: Jaký je právě měsíc?
2: Květen.
0: Jak dělá vrána?
2: Mňau.
4: Doplň text, mlčíš a svět je funny.
2: Úplně.
0: Jakou barvu má Sprite?
2: Červenou.
4: Kolik dní zbývá hodin do konce dne?
2: Jeden.
0: Co si můžeme půjčit na Vltavě?
2: Kolo.
4: Jak zní zakašlání?
2: Křík.
0: Kolik slavíků má Marek ztracený?
2: Ani jedno.
4: Zabroukej hit Zlatokopka.
2: Šlananinka rozdělí.
3: Stop! Tak.
0: Pohotová, Ivana.
3: Seš dobrá. Hele, mimochodem, hit Zlatokopka, ale opravdu v metafore je Šlananinka rozdělí.
0: To je předělávka.
3: Ano, to je předělávka. Já možná bych navrhoval odečíst 2 vteřiny za tu neuvěřitelně existenciální otázku, kterou ti položila Andrejka, a to bylo, kolik dní zbývá hodin.
4: Mám to tady, čtu, co se píše.
0: Přátelé, já to beru na sebe, já dělám otázky a občas v půlce ty otázky si rozmyslím.
4: Byl tam lehký twist.
3: Jseš autenticky nepoužitelný. Tom Cruise bohužel v Comebacku nehrál, to máš taky pravdu. Tvoje písnička, jak byla ta písnička, Andrejko, ty jsi četla?
4: Mlčíš a svět je funny.
3: Úplně.
0: Úplně.
3: Krásný, ale tvoje odpovědi byly úplně úžasný, ale bohužel byly úplně trošku dlouhý. Nebyly tak dlouhý, hele, čas byl 36.92, což za jiných okolností v jiným týdnu, nebo jak by řekla Andrejka, v jiné hodině, sekundě, dne a měsíci, by byla dostatečná časová osa, tak bohužel tento týden to tak není. Máš bohužel smůlu.
0: Moc děkujem, že jsi napsala. Doufám, že ten pátek už je za rohem a ty si ho užiješ, mi se krásně.
3: Byla jsi skvělá.
4: Děkujeme za zavolání.
2: Ahoj.
3: Pa.
0: Tak přátelé, zítra poslední šance získat lístky do zoo, protože ze včerejška tady máme rekordní čas 31 vteřin. Stejný čas, stejný místo.
1: Nepoužitelný z Hit Radio City.

0: Erik Pritz na Hydrádiu City, 16 hodin, k tomu 41 minut. Za námi nepoužitelní, moc díky za ně. A s vámi Vincent, Andrejka a Dominik.
1: Já nespím, přátelé, já vám říkám příběh. Příběh z Ameriky, nevím, jestli jste to zaznamenali, ale v Americe jedna moderátorka usnula během vysílání živého přenosu morning show, ranní show.
0: No tak tam je to pochopitelný.
1: Ty jsi, Dominiku, taky moderátor ranní show. Každopádně tebe by lidi nenáviděli, jí lidi vlastně lichotí a říkají, že to znamená, že je skvělá máma. Že jestli je unavená v práci, tak to znamená, že je asi unavená od dětí a jasně. To je krásně, jak se to otočí.
0: Jo, to je zajímavé.
2: A já si myslím, že to je jedno z jednoho hlavního důvodu a to je ten, že jí nikdo nevaří tak chutný zelený čaj.
1: Ano, se koukala mě Andrejka, která si dala první zelený čaj v životě, má zorničky jako ve 4 ráno, ale Dominiku, ty jsi můžu říct, kde moderuješ, ne?
0: No jasně, snídaní. Prostě snídaně znovu no. A zrovna včera jsme se s Vincentem, než jsme četli tenhle článek, bavili o tom, že já jsem se bál na sebe podívat, jak jsem při tom vysílání vypadal, ne že bych měl nějakou krušnou noc za sebou, ale psala mi máma. Volala babička a pája mi říkala, že to vypla po 2 minutách, jak neskutečně ospale jsem vypadal.
1: Dokonce jsi říkal, že tam přišla kreativní producentka se s tebou jakože popovídat, aby zjistila, že se nejseš na mol.
0: No ona přišla po vysílání, což chodí jednou jako za pár měsíců, jak mi to bylo divný, ale všichni viděli, že jsem v pohodě, jenom prostě malinký očička.
2: Lehce povadlá tvář.
1: A ty jsi jako nespal tu noc?
0: Normálně jsem se krásně vyspal sám se sebou, ale nějak ten můj mozek byl vyspaný, jenom tělo tam to ještě nedorazilo.
1: A kalhoty jsi neměl proč?
0: To je druhá historka, to vám budu povídat.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky.cz. To je boží kuchyň.
15: A jak je praktická.
16: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
14: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
15: Je skvělá. Vyťardo.
16: www.jninteriér.cz.
17: Využijte váš prostor.
18: Atención, señoras y señores!
19: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
18: Yeso!
19: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
18: La Tropical!
20: Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepě.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
4: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Přátelé, otevřete ty oči, za chvilku už je pátá, na cestě z práce vás chceme doručit co nejlépe pořádku. Za chvilku na cestě a potom zprávy z Lucí.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Připomínáme komplikace v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Tady se zdržíte v dlouhé koloně už od Davidského tunelu. Pokud ještě můžete, tak do tunelu nevýjíždějte, jinak se trváte v koloně minimálně čtvrt hodiny až 20 minut. Komplikace jsou také ve Strahovském tunelu, na vjezdu do tunelu Mrázovka v Dobříské směrem z Prahy. Tady je několik dopravních nehod a komplikace na minimálně půl hodiny a popojíždí také opačný směr, čili jižní spojka Randák do Břízka, dál směrem na Smíchov a do tunelu Mrázovka. Tady nabíráte zpoždění až 40 minut, zatím to nevypadá, že by se kolony měly rozjíždět. Další nehoda je na úrovni Štěrbohol, pokud jedete od Černáku, jedete do kolony na 20 minut, počítejte s komplikacemi také od Rudné na D5 a pak na Pražském okruhu od Zličína směrem k D1, tady jste nám hlásili 15 minut v aktuální koloně. Popojíždět budete také po Vltavskou ulicí a ulicí v Holešovičkách směrem k tunelům a prakticky vlastně celou Prahou. Centrem okolí Tančícího domu, Vilzonová, Letenský tunel, jeho okolí a s více auty počítejte také pod Vyšehradem. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez

0: cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
8: Je 17 hodin, po prázdninách se vracíme se čtvrtečním speciálem City Drive. Zdraví Lucie Daňková. Už příští týden se vrátí život do školních lavic a vozy MHD se po návratu z léta opět zaplní rodiči a dětmi, školáky i studenty. Návrat ke klasickým jízdním řádům proběhne už tento víkend, popisuje mluvčí Rapidu Filip Drápal.
9: Už o víkendu budeme jezdit naplno, to znamená, čekáme právě návrat lidí z prázdnin, takže nechceme to odkládat, takže už i v pondělí, i když budou ještě prázdniny, se bude jezdit podle těch neprázdninových jízdních řádů, ale samozřejmě školní linky vyjedou až v úterý 1. září.
8: Kvůli stavbě nové tratě na Habrovu změní trasu některé tramvajové linky, a to už od této soboty.
9: Budeme muset upravit trasy linek, třeba 9 pojede oklikou přes Flóru, a jelikož už se tam nevejde 5, tak my ji převedeme do trasy do Holešovic. Tím splníme velké přání Prahy 7 i místních obyvatel na návrat tramvajové linky 14, která byla na jaře zrušena.
8: Po delší době se pro mnohé konečně vrací tramvaje 11 a 13 na svoji původní trasu, a to od 5. září.
9: Takže 11 opět bude jezdit kolem muzea na IP Pavlova a dál na Spořilov, a také se sem vrátí 13, která doteď končila u muzea a pojede opět přes IP Pavlova, ale už nezahne na náměstí Míru a do Vršovic, ale pojede jenom na Zvonařku.
8: A utnout můžeme i spekulace o tom, že linka autobusu 191 se už nevrátí na Anděl.
9: 191 se od 29. srpna vrací na svoji pravidelnou trasu na Knížecí přes Anděl, kdy právě skončí ta uzavírka a všechny autobusové linky, které tam do té doby jezdily, včetně třeba 123, tak se právě na Anděl vrátí bez nějakých větších změn.
8: Celé povídání nejen o změnách po konci prázdnin, ale i o tunelbusu a Dvoreckém mostě najdete na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání za týden. A přidáme ještě počasí. V průběhu dnešního večera a noci zůstane převážně polojasno, místy oblačno. Pršet by dnes nemělo, zůstane ale větrno, foukat bude jihovýchodní vítr, teploty do rána kolem 17 stupňů a čeká nás pátek, který bude převážně polojasný, odpoledne přibývání mraku, přeháňky nebo bouřky ojediněle mohou být i silnější. No a čekají nás zítra letní hodnoty kolem 31 stupňů.
6: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
10: 5 hodin a k tomu 3 minuty. No, teplíčko, fouká, ideální teploty je večer, to je zkrátka počasí, ve kterém by člověk šel kamkoliv. I do MHDčka. Že jo, my jsme tady zrovna s Vincentem a s Andrejkou řešili, jaký typy MHD máme rádi nejméně.
11: No a máme tady Třenici, protože já mám celkem v oblibě. Když už na to dojde, tak si ráda sednu do tramvaje.
10: Když už to jde, a já zrovna tramvaj nemám rád, jenom metro.
12: Já mám rád vlaky.
11: Jo, MHD, tak to je vlaky. Kolíka a je,
12: no,
11: úplná.
12: Vlaky jsou nejkrásnější, prostě tramvaj, ne. Metro, to je tramvaj pod zemí, ale vlaky, to je tramvaj králů.
10: Tyjo, škoda, že z Maleši znají pak, tramvaje králů zatím nejezdí, třeba se toho dočkám.
6: Hit Radio City.
10: Enrique Iglesias, toho se dočkáme určitě.

0: hodně paří. Bíbírek se na Hit Rádiu City 10 minut po 5. hodině. Kamarádi, o tom, že na Hit Rádiu máme rádi Vltavu, o tom víte. Že jí místo mateřského mléka pil Vincent, taky víte. Že Andrejka je pokřtěná právě ve Vltavě, taky víte. Mm-hmm. Ale nevíte, co s náma a Prague Boats dneska můžete vyhrát.
1: Máme pro vás fantastický zážitek, a to křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lidi, která při západu slunce otvírá noční Prahu.
2: Ty jsi já normálně...
1: Já se úplně zalíkám.
0: Ona je tam.
2: Ty už si normálně si tu...
1: Já tam chci být taky.
2: No jestli tam chceš být, tak si to s náma zahraj. A nebo si zahrajte někdo jiný z vás, protože to rozdáváme jen tak, že jo, Domčo?
0: No samozřejmě, musíte napsat, to je první věc, jo, na 777-937-777 Prague Boats. Já vyberu, zavolám, to máme.
2: A potom potopena, všichni to znáte, my si tady uděláme takovou mapu.
0: Lodě.
2: Mapu lodě. Znáte všichni hru lodě, ne? A1, minula, B2, zásah, loď potopena. Když to s náma tady to dáte, tak tady ta křišťálová večeře je vaše. A kdo ví, třeba na ní můžete vzít Andrejku, protože ta má očividně na ní zálusk.
0: Je to tedy ne pro dva, pro jednoho, evidentně. Každopádně pište právě teď Prague Boats na 777 937 777. A teď Green Day, za chvíli se slyšíme.

0: posloucháte Hit Radio. No a díky tomu i vyhráváte. I když nejblíže k tomu zatím Petra, která chce zažít romantiku. Ahoj Petro.
1: Ahoj, zdravím.
0: Dovolím Andrejce, aby ti zopakovala to, co ti čeká, pokud budeš blesku rychlá, respektive budeš mít štěstí v potápění lodí.
2: Krásné odpoledne, Petro. Stačí uhodnout, na jakém rozmístění je loď vložená. Jestli tě můžu poradit, máme malou nápovědu, jak loď vypadá, nebo musí Petra
0: identifikovat? Zabírá dvě políčka.
2: Zabírá dvě políčka. Ale máš sloupce ABC, 1, 2, 3 a tvým úkolem je trefit se správně.
0: No ale co za to, na Vltavě?
2: A co za to, Peťo, já jsem ti to minule přečetla a trošku romantika. Jsem se zalíkala, protože jsem tam chtěla být s tebou, ale není to nutné. Jo, bohatý raut, láhev vína, živá hudba a to všechno na krásné křišťálové lodi, prosklené večeře deluxe.
3: Petro, nabíj svoje kanóny. Představ se, že máš loď plnou pirátů. Jaký bys jim dala rozkaz, aby nabili loď?
1: Tak asi bych řekla B3.
3: Já myslím, že řekneš piráti, připravte. Dobře, ty nemáš čas střílet. Máš tři pokusy a jeden z nich si právě žbluňk. Vyžbluňkla.
0: To není správně. Máš dva pokusy, aby si potopila loď.
2: Peťo, pojď.
1: A1.
3: Peťo, neuvěřitelný. Žbluňk.
2: Ty vůbec nemáš tušení, jak blízko jsi byla.
0: No. Teď už to musí být blízko, musí to být. Pojď.
1: Tak
3: B1. Zásah.
0: Nádhera.
3: Loď byla na B1, C1. A ty jsi zastřelila nepřátelskou loď pirátů a jedeš na úžasnou večeři. S kým tam pojedeš?
1: Ježiš, no to je skvělý. No asi s manželem.
3: Asi ty.
2: A já se nezlobím.
3: Počkej, ty ještě nevíš, že se to bude 100% s manželem. Možná pojedeš se mnou?
1: Já?
3: Tak doufejme, že nás manžel neslyší. A jestli jo, tak neboj, přineseme ti zbytky.
1: Tak, skvělý.
0: Jsi skvělá, měj se krásně, čau.
3: Děkujeme.
1: To je paráda, děkuju moc.
3: Tak ahoj. Papá.
0: Ahoj. Kamarádi, čtvrtky patří Vltavě a vždycky vám něco od Prague Boats hodíme. Fantastický zážitek.
4: Hit Radio City.
5: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Kováč a jeho Solitár na Hydrádiu City. Další už jsme v rozdanej, to nás baví. Všude, kam se podíváš. Stejně jako hrát hity, tak jsme s nimi za chvilku zpátky.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
13: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
13: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: Co to zas po pájsku je za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Prodlužte si léto v Aquapalas Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalas Praha léto nekončí. Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
18: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
19: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Je tady 17:30, s vámi Vincent, Andrejka, Dominik a taky Sia. Přátelé, já vám můžu slíbit, že na Hit Radio City zítra budeme hrát taky hity, ale trošku jinak. Protože Summer Party je tady!
1: A mě děkujeme. Už v hlavě hraje Žijeme len raz. Přesně jak názorně předvedl Vinci.
2: Hele, Žijeme len raz, to je prostě největší pecka, stejně jako u nás na Summer Party, největší pecky léta. Zajímá nás, co jsou vaše největší pecky léta?
0: Klidně napište. A my nějak jako šáhneme v noci, ve dvě, ve tři, když tu nikdo nebude do playlistu a nasázíme to tam.
2: Šáhneme ve dvě, ve tři v noci někam, kam se nesmí a užijeme si to společně.
0: Andrejka u toho bude taky?
2: Jo, my si budeme hrát Sebastiana.
1: A já teda přijdu.
0: No, zítra od 3 až do 6 v neděli. Buďte u toho, Summer Party na Hit Radio.

0: Ember na Hit Radio City, s vámi Vincent, Andrejka a taky Dominik.
1: No, s vámi Vincent, málem s vámi Vincent už nebyl. Minulý týden se mi na natáčení stala zajímavá, kuriozní situace, ze které jsem si odnesl několik stehů v hlavě.
2: Ano.
1: Byl jsem zraněn, slíbil jsem produkci, že neřeknu kde, jak a čím.
0: Nežádáš odškodné.
1: Nežádám odškodné, jsem charakter a profesionál, ale přátelé, to znamená, že mám teďkon z hlavě stehy a musím jít do nemocnice, aby mi je vyndali, ale mě se do nemocnice nechce. Proto nabízím vám jedinečnou možnost.
0: Andrejka se
3: zvedla. Podávám skalpel.
1: Milí posluchači, není mezi váma nějaká doktorka nebo sestřička nebo doktor, někdo, kdo by se nudil, jel kolem míráku a chtěl mi vytáhnout stehy?
0: Kamaráde, to nepotřebuješ a vy, co to máte za sebou, tuhle zkušenost mi dáte za pravdu, nepotřebuješ k vytahování stehu doktora.
1: A ty do toho jdeš, jo?
0: Já jsem byl na dovolený, tam jsem si rozříz nohu, no letěli jsme domů, už mi to neměl kdo vytáhnout sám. Mamka to zvládla, díval jsem se, jak se to dělá.
1: Tomčo, já jsem viděl, jak si spadl, se zavazoval tkaničky. Stehy jsou trošku jako tkaničky, já ti nevěřím.
0: Ale vytáhnout tkaničky
1: ano, a ty umíš vytáhnout, ještě chceš ale zatáhnout, víš?
0: V tom pádu.
1: Ano, takže Dominik spadne, Andrejka ho bude chytat a přitom vytáhne stehy.
0: Natáhni se, ukáž.
1: Jdeme na to.
0: Přes počítač.
1: A?
0: Blalalang. To máme jeden, ještě 12.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
13: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více informací v restauracích KFC.
14: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
15: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
14: Jedině v outletu Pop Airport.
15: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
14: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
15: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
14: Více na pop.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Sensodyne, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.

0: Damiano David, krátce před celou na Hit Radio City. A Vincent, Dominik a taky Andrejka se s vámi loučí. Dneska jsme se dozvěděli, že nejenom Prahu, ale celý svět terorizují zabijácký kalhoty. Andrejčiny zabijácký kalhoty.
1: A očividně jich dostali, protože Andrejka už mezi náma není.
2: Můj mozek je stále potlučený a nedokáže se z toho páru zpamatovat.
1: Na to nejseš jediná. Před chvilkou jste mi tady vyndávali stehy, můj mozek je taky potlučený. Dominiku, jak je na tom tvůj mozek?
0: Můj mozek, stehy už mi vytáhli dávno, také drží pohromadě. Bude funkční i zítra.
1: Ano, stejně jako my, držíme pohromadě a zítra zase funkční. Těšíme se na vás. Ahoj.
2: Těšíme se, čau.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikace jsou dnes v tunelech Dejbický a Bubenecký směrem na Troju a pak také tunel Mrázovka a Dobřížská od Smíchova. Popojíždí ale také opačný směr, čili Baranďák a Dobřížská dál do centra. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
2: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
1: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
0: Největší hit

0: průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha na východě a severovýchodě, skoro jasné ráno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji. No a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků. Postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
1: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80., 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Na Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvího krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milénia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát, tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
3: Když vezme děti na Březovou. Březová.
2: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
3: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
2: resortbřezova.cz.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe, Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
10: Ahoj, my jsme Hanka
11: a Marek
10: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
11: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
10: protože pro vás máme
11: marmelády bez cukru, jahoda,
10: malina,
11: mrnka,
10: švestka
11: nebo mango.
10: Ochutnejte si bez cukru,
11: bez chemie
10: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

0: Muži.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
0: 30 let tančícího domu.
3: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
0: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
3: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
0: Více informací na stránkách www.td30.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
5: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
6: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
7: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a Ray J předělali známou píseň Phila Collinsa. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Owner of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan, Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěna na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Rádiu. Tak i takové budou příští minuty.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
13: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
14: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
13: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
14: Jirská kletba.
13: Tak přijďte.
15: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
16: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tohle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Hladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
4: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
5: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
4: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
4: Tak přijďte.
3: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
0: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer. Hit Radio.

0: Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hit Radio. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Ahoj. Hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Atención, señoras y señores!
12: La Tropical Party opět roztančí smíchu. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
11: La Tropical!
12: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
11: Yeso!
12: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
11: Awarashar!
13: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
15: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost odléta tančit právě na tohle. Entrance přispěchali s písničkou DISCO, jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nasty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin', i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio.

0: Tohle je fantastická melodie, kterou jste určitě poznali. Brian Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie. Shiver, taky Love Message. To je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie. Tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
2: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
1: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
3: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
6: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firma na zážitky
7: CZ.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup, šup, jdeme!
13: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.

0: Vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik.
1: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
2: I táta přece vaří.
3: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
1: www.jonointeriér.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.

0: it's Taylor Swift.
1: Hi, it's me, Rita Ora.
2: I'm Macklemore.
3: I'm Dua Lipa.
4: Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Máme pro vás dalších 60 minut. Michal Pospíchal, hezký večer.

0: Možná už jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson. Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to k playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer. Hit Radio.
1: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Plouchá nám u kotníků už od času kněžny Libuše. A jak ta ní chutná? Vyhraj křišťálovou večeři Deluxe pro dva. 3 hodiny na prosklené lodi Prague Boats, bohatý raut, láhev vína a romantika. Na plné pecky. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
2: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
6: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: No tak tohle opravdová klasika, Rick Springfield, Jessie's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deborah, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Coors Irresistible a taky Emilia Kiss by Kiss. I s tím můžete do konce hodiny počítat.
1: Kdy je učitel za hvězdu?
2: Když vezme děti na Březovou. Březová!
1: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
2: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová!
1: resortbřezova.cz.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, nalaďte si nás zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes,
3: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz. Teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.

nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.